0: jich. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

pracujete srdcem? Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe? My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ahoj, dneska se dozvíte, jak bude v Jihomoravském i Zlínském kraji. Už za okamžik.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Rádio Jih. Počasí.
0: Tak ještě jednou i 4 minutky před půl šestou, krásné čtvrteční ráno Moravo. Dnešní den bude s proměnlivou, hlavně v první části dne převážně velkou oblačností. Meteorologové předpovídají přehánky zpočátku méně četné, ale během dne se od severozápadu přece jenom vyskytnou na většině území Jihomoravského kraje, výjimečně i s možností bouřky. Později večer bude od jeho západu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Dnešní maxima 25 stupňů Celsia, na severu kraje maximálně 21 a ve Zlínském kraji maximálně 23 stupně Celsia, na Valašsku místy jen kolem 18 stupňů. No a mrkneme samozřejmě tradiční na ranní teploty. Zlín 13, Újezd u Brna, Strážnice 14, Rakvice 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Krásné čtvrteční ráno i na cesty opatrně ve Zlíně. Připomínáme, v Klabalské ulici je silnice uzavřená kvůli pracím na silnici a bude až do posledního srpnového dne letošního roku. Šťastnou čtvrteční cestu.

dneska častě z rána poblahopřejeme. No, dneska oslavenci ke svátku a podíváme se lehoulince do historie, třeba na předchůdce dnešního psacího stroje. Hezké ráno, ať se vám daří.

0: 5.37 ve čtvrteční ranní jízdě Mike Perry, za chviličku Krištof na viděnou a tento kousek, tento song, tuto písničku pošleme Liborům, když mají po celý dnešní den svátek. Ano, ve čtvrtek 23.7. je v kalendáři vepsáno jméno Libor a toto jméno je krásné ve své jednoduchosti, praktické a zároveň také nadčasové. Hodí se tedy pro moderního chlapa, který uznává ověřené hodnoty. Navíc je milý a příjemný, alespoň tedy dle jednoho z výkladů svého jména. Gratulace po ránu míří na Mikulovsko, kde máme 98 chlapíků s tímto jménem, na Bučovicku již je 93 a Kyjovsko lásí 293 chlapů se jménem Libor, taky tam pofrčí slibovaný hudební dáreček. Ani dneska neopomeneme naše milovaná zvířátka, tak svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Pet a Peggy, tak hafanům a kočičkám všechno nejlepší. Pojďme mrknout i do historie, pojďme se podívat na nějakou tu zajímavost 23. červencového dne. Míříme do roku 1829, kdy získal americký vynálezce William Austin Bird patent na typograf, předchůdce dnešního psacího stroje. Přestože měl zrychlit psaní, byl ve skutečnosti pomalejší než lidská ruka, i tak ale položil základy technologiím, které na dlouhá desetiletí změnily práci v kancelářích. Dnešní počítačové klávesnice tak mají v podstatě, dá se říci, své kořeny právě v tomto téměř 200 let starém vynálezu. A míříme také do 23. července roku 1891, kdy se nad českými zeměmi uskutečnil první úspěšný let balónem. Francouzský vzduchoplavec Eugène Sirkov předvedl, že balón nemusí být připoutaný k zemi, ale může se volně nechat unášet větrem. V době, kdy bylo létání stále jen odvážným experimentem, šlo o mimořádnou událost. Právě podobné lety pomáhaly lidem uvěřit, že dobývání oblohy není jen snem, ale skutečností. Zpátky k Liborům, jež mají po celý dnešní den svátek, tedy slibovaný hudební dárek.
1: Rádio Jich.

0: Ve 6:45 ve čtvrteční raní z Bon Jovi, co nevidět Somber, Back to Friends, a nebo třeba taky Nelly Furtado s hitem Say It Right. No a teď už je tady skřeťák a raní vtípek. Dobré jitro.
1: No krásné letní ráno, Moravo. To se ptá syn tatínka. Tati, prosím tě, co jsou to vlastně peníze? A otec. No víš, synku, peníze, to jsou luxusní auta, drinky a krásné ženy. No a když nejsou... Když nejsou, synáčku, pak je to šalina, čaj a tvoje mamka.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Už za chvíličku 24/7 a návrat alespoň na chviličku do fantastických let 90. To ty moc nepamatuješ, Vojtíšku, že?
1: No já říkám, kamže to.
0: Po 6. hodině taky Bibi Rexa oprášila pecku od Faithless. A chybět nebudou rybičky 48. Vojta, jak jste slyšeli na svém místě, to značí, že už za chvíličku nabíde čerstvé jihomoravské zprávy a kromě něho se dozvíte, že policisté pokutovali kapitány na novomlýnských nádržích. A nebyli to kapitáni piráčtí, že ne?
1: No, dá
0: se říct. V podstatě piráti byli, že? Svým způsobem. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí a vypadá to, že dnes nás čeká nejchladnější den tohoto týdne. Budeme konkrétnější už za chviličku. No a taky nabídneme soutěž o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Ba co víc, už teď nalezete na našem webu nápovědu. Mrkněte na ní. Šla

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Krásné čtvrteční ráno, Moravo, máme minutku po šesté.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Policisté pokutovali kapitány na novomlýnských nádržích a Zlínský kraj otevřel nové centrum pro orientaci v sociálním systému. Policisté a státní plavební správa včera kontrolovali provoz na novomlýnských nádržích u Pasohlávek. Zaměřili se na pravidla plavby, záchranné vesty, bezpečnostní vybavení i alkohol za kormidlem. Celkem prověřili 5 plavidel, včetně velké výletní lodi. Pokutu dostal kapitán, který neměl v pořádku doklady. Sankce padla také v případě motorového člunu, který řídilo nezletilé dítě. V posledních dnech se v našem kraji navíc objevily i případy, kdy se kapitáni plavili pod vlivem alkoholu, ani oni nevyvázli bez trestu. Zlínský kraj otevřel nové centrum Žluté dveře, které pomůže lidem zorientovat se v sociálním systému. Určené je všem, kdo se ocitnou v obtížné životní situaci, ale také jejich blízkým nebo odborníkům. Návštěvníci zde získají informace o sociálních dávkách, službách i dalších možnostech podpory a pracovníci je nasměrují na organizace, které jim mohou pomoct. Centrum sídlí v přízemí budovy 22 v bývalém Svitovském areálu ve Zlíně a otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
4: Rádio Jih, počasí.
2: Ano, míříme za předpovědí. Dnes oblačnost bude podle meteorologů proměnlivá, což značí, že občas bude i velká. Během pozdějšího rána a v průběhu dopoledne začnou od severozápadu postupovat hlavně přes severní a východní polovinu kraje přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty dnes maximálně 25 stupňů Celsia, na severu kraje jen kolem 21 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 22 a třeba na Valašsku většinou jen kolem 17 stupňů Celsia. A to tady máme 23. červencový den. A co ranní teploty? Stupava 12, Veselí nad Moravou, Archlebov, Němčičky po 14 stupních Celsia.
6: Populární akční model Perfection nyní i

0: pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Dobré čtvrteční ráno i na cesty, zdravíme za volanty, připomínáme vlastně jenu čerstvou uzavírku ve Zlíně v Lázeňské ulici, je uzavřena vozovka a to z důvodu výstavby plynovodu a bude až do posledního října letošního roku. Tak opatrně si jen šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
2: A už za chvíličku se vydáme do Vyškova, protože bývalé učebny zdravotnické školy právě ve Vyškovských Dědicích by se měly proměnit v nájemní byty pro vojáky. Teď 24/7. Dobré ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: 12 minut po 6. hodině BB Rexa, co nevidět Outcast a nebo třeba taky Justin Wellington. Ano, i ve čtvrtek 23.7. nabízíme hity pro dobrou náladu. A teď už k tomu, co jsme naťukli před pár minutkama. Bývalé učebny zdravotnické školy ve Vyškovských Dědicích by se měly proměnit v nájemní byty pro vojáky. Město prodá dlouhodobě prázdnou budovu na náměstí Svobody ministerstvu obrany za 36 milionů korun. Právě ve Vyškově sídlí vojenská akademie, která se už delší dobu potýká s nedostatkem bydlení pro své zaměstnance. Třípodlažní objekt je nevyužívaný více než 10 let a jeho oprava by město vyšla zřejmě až na 250 milionů korun. Radnice proto prodej státu vnímá jako možnost, jak budově vrátit smysluplné využití a zároveň zachovat podobu dědického náměstí. Vyškov budovu získal od kraje v roce 2018, tehdy hlavně proto, aby neskončila v rukou spekulantů. Teď tedy skončí v rukou státu a uvidíme, kdy se tam budou opravovat byty pro vojáky. Zdravíme do Vyškova. Za chviličku k našemu fantastickému letnímu soutěžení. Hrajeme stále o elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun. No a je čas na nějaké ty nápovědy.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: děje, Justin Wellington, už za chvilečku rybičky 48, zamilovaný nešťastná, pevně věříme, že si zamilujete to elektrokolo.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Jakmile vyhrajete, tak si ho zamilujete a budete jezdit o 106 na celé jižní a jihovýchodní Moravě, jenom vlasy vám povlajou. No jo, ale zase porcujeme toho medvěda, který stále ještě běhá po lese. Elektrokolo získá někdo z vás, kdo nám nabíde tu přesnou částku. A my jsme se rozhodli ve čtvrtek 23.7. nabídnout vám alespoň částečnou nápovědu. Naleznete ji už teď, stejně jako ostatní informace o této soutěži na našem webu www.radioich.cz. A cože tam lze očekávat? No, vaše tipy, dámy a pánové, zatím byly mimo, ale některé z nich byly docela blízko. Tak snad vám tato nápověda pomůže. Nezapomeňte, že za správný tip považujeme částku v rozmezí plus minus 100 000 korun, protože víme, že hledáme částku v řádu milionu korun. Tak abyste měli jenom představu, jaké částky už posluchači Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy nabídli. Zatím tedy vedle jak ta jedle. Další šanci nabídnout nám částku dáme klasicky před 19:00 a pevně věříme, že vám aspoň z části mohou právě pomoci zveřejněné částky na našem webu www.radiojih.cz. No a kdyby to dvakrát v ranici, kdy dáme šanci, před 7 a před 8 hodinou nevyšlo, tak po 9 hodině vám ve vysílání rády dáme ještě jednu a troufnu si říct si v tomto případě docela velkou nápovědu. Možná ji nebudete potřebovat, protože už to zvládnete v této hodince nebo v té další, ale kdyby náhodou ne, tak po 9 hodině další velká nápověda. Držíme pěsti.
1: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: třeba taky Michal Hrůza. Za chvíličku Vojta nabíde další krátké čtvrteční jihomoravské zprávy za ten 23.7. Mrkneme na ranní moravské teploty i cesty. No a zveme vás taky na koupaliště, protože víkend je v podstatě už za dveřmi.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července

0: chceš zažít.
1: Cibulafest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova Koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
9: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, máme minutku po půl sedmé.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Hlavní vjezd do Uherskohradištské nemocnice je kvůli rozšíření a modernizaci parkovacího systému dočasně uzavřený. Řidiči nyní na kruhovém objezdu odbočují prvním výjezdem a nemocnicí projíždějí jednosměrně. Ven pak výjíždějí přes nákladní bránu, přičemž parkovné se během stavby neplatí. Do Brna se už v sobotu vrátí nejvyšší fotbalová soutěž. Stadion na Srbské nyní splňuje prvoligové podmínky, má nové kamerové systémy, turnikety i sedačky a jeho kapacita vzrostla na 10 600 fanoušků. Zbrojovka na víkendové derby se Spartou hlásí vyprodáno, v pondělí se pak mezi tuzemskou elitou historicky poprvé představí také Artis Brno.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: A v Brně tam je aktuálně 13 stupňů, stejně jako v Louce, Bořetice a Těšany hlásí 14.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Na Brněnsku za Rašovem směrem na Zhoř havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení na místě složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. Si hem šťastnou čtvrteční cestu.
12: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.

Tři minutky po půl sedmé, Savage Garden s peckou To The Moon And Back, co nevidět taky DJ Tim Kamrat. No a pak už vám prozradíme, že se policisté zaměřili na rybáře. Takže rybáři, už teď pozor na to, kde si u vody rozložíte stan. Za chviličku mnohem více na rádiu.

0: 6:40, dobré čtvrteční ráno Moravou, za chvíličku Michal Hruza a nebo Coldplay. A teď už k těm rybářům. Měli by si dávat pozor, kde si u vody rozloží stan. Policie totiž spolu s rybářskou stráží častěji kontroluje přehrady i řeky a zaměřuje se také na nelegální kempování. Problém je v tom, že někteří lidé vyrazí k vodě na několik dní, postaví si stan, rozdělají oheň a v podstatě si z rybaření udělají dovolenku, jenže mimo vyhrazená místa může být takové táboření přestupkem. Na místě hrozí pokuta až 10 000 korun, ve správním řízení dokonce až 50 000 a při opakovaném porušení může částka vyšplhat dokonce na 70 000 korun. Kontroly aktuálně probíhají například na Nových Mlýnech, ale také podél řek Moravy či Dyje. Důvodem je hlavně nepořádek, který po části rybářů zůstává. Povodí řeší odpadky, vybudovaná ohniště i provizorní posezení. Samotní rybáři přitom přiznávají, že většina lidí se samozřejmě chová slušně, ale někteří kazí pověst všem ostatním. Takže prut, židlička a svačina jsou v pořádku, se stanem a nocováním už je ale lepší předem si zjistit, jestli se na daném místě opravdu smí kempovat. Petrův zdar. 6:42 minutky, přesný čas, tady další z hitů pro dobrou náladu a za pár minut budeme soutěžit ve čtvrteční ranní jízdě rádích o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Nezapomeňte na tu nápovědu na našem webu www.radiojich.cz.
1: Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. V pátek 24. července se otevřou brány Vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do Vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Přijďte prožít krásnou červencovou noc na večerní otevřené sklepy pod Dubňanskou horu u Mutěnic. Ochutnáte místní vína a nasajete kouzlo zdejších sklepů i pohostinnost vinařek a vinařů. Náladu zlepší cymbálová muzika i dobroty z grilu. Začínáme tuto sobotu 25. července v 18 hodin a bavit se můžete až do 1 hodiny po půlnoci. Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás zve v sobotu 25. července od 7:30 večer na Oldies Party. Přijďte si užít večer plný oblíbených hitů a skvělé zábavy. Více informací na restauracenovysvět.cz. Dobročinný spolek Altaika a Zoo Hodonín vás zvou v neděli 26. července na Den tygrů a běh pro tygry. Začátek je ve 13 hodin. Přijďte podpořit záchranu tygrů ve volné přírodě a užít si odpoledne plné zážitků v Hodonínské zoo. Více informací najdete na webu Zoo Hodonín. Spolek Run for Change vás srdečně zve na charitativní běh pro Ivánka, který se koná v sobotu 25. července od 8 hodin u Nechor v Prušánkách. Možnost předregistrace online nebo v den akce na místě. Kromě samotného běhu se můžete těšit i na doprovodný program. Více informací na www.runforchange.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: korun.
1: Pohodlná cesta do práce i na výlet. Alternativa k autu, pomoc do kopců a proti větru. Ano, to všechno zvládne elektrokolo, které už může být za pár vteřinek vaše značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. I dneska je vaším úkolem nabídnout částku, jež ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A jak už víte, částka je v řádu 1 000 000 korun, a tak bereme od plus minus 100 000 korun a bacovic. Dneska jsme přidali na náš web www.radiojich.cz nápovědu, a to sice v podobě všech typů. Tedy podívejte se, jaké částky už byly typovány. Ideálně už je nedávejte, netypujte. Když je tam ta odchylka plus minus 100 000, jasné, že trošku nahoru, trošku dolů taky ne. No a mezi těmi typy, které uvidíte na našem webu www.radiojich.cz, jsou i takové, které jsou blízko té správné částce. Ano, nejsou v té odchylce, ale jsou blízko. Tak jedna z prvních nápověd, já pevně věřím, že další, kterou bychom případně nabídli dneska po 9. hodině, nebude potřeba, protože se s tím popasujete a už možná teď někdo z vás nabídne onu správnou částku. Držíme pěstí, volejte na 518-345-678, pokud jste v posledních 48 hodinách na rádiu Jih v této soutěži netipovali. Dobré ráno přejeme komu?
2: Dobré ráno, tady Míša z Hodonína.
1: Míša z Hodonína včera určitě seděla na kole.
2: Seděla, ano, jela jsem do obchodu.
1: A kolik to bylo metrů, že se teda trošičku směju?
2: No, tak možná kilometřík.
1: No, tak kilometřík tam, kilometřík zpátky. A máš třeba košík vzadu, aby si tam dala tu tašku?
2: Mám, ano.
1: Super. Zvonek taky?
2: Zvonek taky.
1: Dobře ty, to už se tak často nevydá na těch...
2: No, moc ho nepoužívám, ale je tam.
1: Jo, a co blatníky? Blatníky jsou?
2: Myslím, že mám jenom zadní.
1: Dobrá, Míšo, elektrokolo by se tady určitě hodilo, ráda bys ho využila.
2: No, hodilo určitě.
1: Super, tak pro nás máš určitě tu správnou částku. Mimochodem ještě jedna otázečka, dívala ses po ránu na náš web www.radio?
2: Nedívala se v práci, takže ne.
1: Okay. Já jenom, že prostě ta nápověda tam je. Tak ale přesto zkusme typovat.
2: Zkusíme. Tak zkusíme 6 451 000.
1: Dobře ty, 6 451 000. No, Míšo, držím pěsti. Tak taky ne. 6 451 000 není správná částka. Míšo, moc děkujeme za ty, přejeme krásný den, měj se hezky.
2: Taky, naschle.
1: Díky, ahoj, čau, čau. Tak 6 451 000, další z vašich tipů, bohužel nesprávných. Zkuste si udělat chviličku a mrknout na ten web a podívat se na typované částky, protože když se tak jenom narychlo podívám, Lucka z Hodonína zkoušela 6 450 000 a teď Míša z Hodonína 6 451 000. Vidíte to? To byla částka, která už tady dneska nemusela být a mohla tady být ta správná. Tak mrkněte www.radiojich.cz. Nápověda, která na jedné straně může se zdát býti taková jakože nemastná, neslaná, ale ty čísla rozhodují. A budou rozhodovat i v další hodince o tom, jestli z vás někdo získá elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Partnerem soutěže i nadále prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov, a právě letos Top Cyklo Kyjov zvětšilo trojnásobně prodejní plochu v prodejně na Svatoborské ulici, aby se tam vešli úplně všichni zákazníci a hlavně, aby se dalo v té široké nabídce dobře vybírat. A pozor, všechna kola si samozřejmě může zákazník v Top Cyklo Kyjov i vyzkoušet při jízdě, například do kopce, jestli vám to či ono kolo sedne. Více na www.top-cyklo.cz. Další šance za hodinku.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
0: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

rozhodně ztracený není Vojta, je ve studiu Raní z Dirádiech a už za chviličku nabíde další čerstvé čtvrteční jihomoravské zprávy. Dozvíte se jako příkladu, že uhersko-hranická nemocnice kvůli rekonstrukci uzavřela hlavní věc.

0: jste na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
5: Krásné letní ráno, Moravo, máme 7:02.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Uherskohradišská nemocnice kvůli rekonstrukci uzavřela hlavní vjezd a do Brna se o víkendu vrací nejvyšší fotbalová soutěž. Hlavní vjezd do Uherskohradišťské nemocnice je kvůli rozšíření a modernizaci parkovacího systému dočasně uzavřený. Práce potrvají do konce letních prázdnin a mají zlepšit bezpečnost i plynulost dopravy v areálu. Řidiči nyní na kruhovém objezdu odbočují prvním výjezdem a nemocnicí projíždějí jednosměrně. Ven pak výjíždějí přes nákladní bránu, přičemž parkovné se během stavby neplatí. Dočasně se změnila také trasa pro pěší u hematologické transfuzního pavilonu. Do Brna se už v sobotu vrátí nejvyšší fotbalová soutěž. Stadion na Srbské nyní splňuje prvoligové podmínky, má nové kamerové systémy, turnikety i sedačky a jeho kapacita vzrostla na 10 600 fanoušků. Sobotní duel zbrojovky se Spartou už je vyprodaný, v pondělí pak na Srbské odehraje svou historickou premiéru mezi elitou také Artis, který vyzve Mladou Boleslav. Brzy mají navíc začít přípravy celkové rekonstrukce stadionu do modernější podoby.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Oblačnost dnes bude proměnlivá, občasy velká během pozdějšího rána a v průběhu dopoledne začnou podle meteorologů od severozápadu postupovat hlavně přes severní a východní polovinu kraje přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty maximálně

0: minimálně je letních 25 stupňů Celsia, ale na severu kraje třeba jen kolem 21 stupňů. Ve Zlínském kraji 22 a třeba na Valašsku většinou jen kolem 17 stupňů Celsia. A právě 17 aktuálně měříme v Podivíně, po 15 máme v Uherském Hradišti, Lipově a Traplicích.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké čtvrteční ráno i na cesty opatrně na Hodonínsku za Bohuslavicemi směrem na Kyjov se srazila dvě osobní auta, projíždí se aktuálně jedním jízdním pruhem. Na Brněnsku za Rašovem směrem na Zhoř, připomínáme, havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení, počítejte s možným zdržením. A na Brněnsku mezi Líšní a Ochozí u Brna u odbočky na Staré zámky havarovalo osobní auto mimo komunikaci, i tady počítejte s možným zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Svátek má dneska Libor, tak se podíváme blíže na tuto jméno a podíváme se i do historie dnešního dne. Mrkneme třeba na předchůdce dnešního psacího stroje a podíváme si i na jednoho francouzského vzduchoplavce. Teď jsou tady Benassi Bros. Krásné ráno, Moravo.

0: pošleme Liboru, jež mají dnes ve čtvrtek 23. svátek. Jméno Libor je krásné ve své jednoduchosti, praktické a nadčasové. Hodí se pro moderního chlapa, který uznává ověřené hodnoty, navíc je milý a příjemný, alespoň tedy dle jednoho z výkladu svého jména. Na Hodonínsku máme 272 chlapíků s tímto jménem, na Břeclavskou kapičku více, konkrétně chytám 318. Gratulace společně s muzikou pofrčí také na Uhersko hradisku, kde máme 444 Liborů a zlínskoj hlásí 417. Svátek mezi našimi zvířecími mazličky dneska slaví Pat a Peggy, tak háforům a kočičkám také všechno nej. No a pojďme přidat nějakou zajímavost, jež se váže k 23. červenci roku 1829 získal americký vynálezce William Austin patent na předchůdce dnešního psacího stroje. Přestože měl zrychlit psadí, byl ve skutečnosti pomalejší než lidská ruka. I tak ale položil základy technologiím, které na dlouhá desetiletí změnily práci v kancelářích. Dnešní počítačové klávesnice tak mají své kořeny právě v tomto téměř 200 let starém vynálezu. A míříme také do 23. července roku 1891, kdy se nad českou zemí uskutečnil první úspěšný let balónem. Francouzský vzduchoplavec Eugène Sirkov předvedl, že balón nemusí být připoutaný k zemi, ale může se volně nechat unášet větrem. V době, kdy bylo létání stále jen velmi odvážným experimentem, šlo o mimořádnou událost. Právě podobné lety pomáhaly lidem uvěřit, že dobývání oblohy není jen sen, ale skutečností. Zpátky k Liborům, jež mají svátek, tady je slibovaný hudební dárek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné pracovně prázdninové ráno, je tady čtvrtek 23. července, 7 hodin 22 minut, díky, že posloucháte ranní jízdu rádia. Je co nevidět další z hitů pro dobrou náladu, taky z dílny Olivie Rodrigo. No ale teď už pozor, o té přepadení, mám kotě a nebojím se ho použít.
1: Máš pravdu, přesně nějak takhle to pravděpodobně znělo v americkém státě Maryland. Představte si takovou bankovní loupež a jako spolupachatele tříměsíční koťátko. Chlapík nejdřív ukradl právě tohleto kotě jménem Magnolia ze Zverimexu, který byl naproti bance, a pak s ním zamířil přepadnout onu pobočku. Vedoucí ho dokonce požádal, aby mu koťátko na chvíli podržel, zatímco psal vzkaz pro pokladníka s požadavkem na to, aby mu vydal hotovost. Korunu tomu nasadila pracovnice útulku, která na místo dorazila, věděla, že bylo ukradené kotě, a všimla si spousty policejních aut a myslela si, že všechny jednotky se na místo sjeli právě jenom kvůli tomu ukradenému kotěti. Po chvilce jí teda cvaklo, že se děje také něco naproti v bance, a nakonec zjistila, že za to tak trochu může i její čtyřnohý plyšáček. No, nakonec se ta bankovní loupež samozřejmě nepovedla, muž skončil v rukou policie a koťátko se vrátilo do bezpečí. Útulek sám si z celé situace teď dělá srandu, že kočičtina zločinecká kariéra už skončila a odteď bude snad krást už jenom pamlsky a obětí.
0: No ty to teda vím, mě uklidit, řeknu. Mě zajímalo, kdo té dvojce je šéfová, ale jestli to kotě.
1: Nějakej pes to tahal za nitky.
2: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

krásné čtvrteční ráno, Moravo. Tady je další přehlídka i tu pro dobrou náladu. Po polosmé se můžeme těšit na kapelu třeba Miraj. Po půl osmé Purple Disco Machine.

0: náš web www.radio.cz v případě, že s námi hrajete o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun, protože po celé dnešní ráno na webu Rádia Jih je zveřejněna nápověda v podobě všech dosavadních typů.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Hezké čtvrteční jitro, je půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Policisté a státní plavební správa včera kontrolovali provoz na novomlýnských nádržích u Pasohlávek. Celkem prověřili 5 plavidel, včetně velké výletní lodi. Pokutu dostal kapitán, který neměl v pořádku doklady. Sankce padla také v případě motorového člunu, který řídilo nezletilé dítě. Zlínský kraj otevřel nové centrum Žluté dveře, které pomůže lidem zorientovat se v sociálním systému. Určené je všem, kdo se ocitnou v obtížné životní situaci, ale také jejich blízkým nebo odborníkům. Centrum sídlí v přízemí budovy 22 v bývalém svitovském areálu ve Zlíně a otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
1: Rádio Jih. Počasí.
8: Zkontrolujeme také aktuální teploty. 15 stupňů hlásí Uherské Hradiště, 16 Hovorany a Modřice, v Hustopečích je 17.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu taky na cesty v Brně v Královpolském tunelu směrem na Žabovřesky stojí odstavené osobní auto, projíždějte opatrně. Na D55 na 25. kilometru ve směru na Zlín stojí na krajnici nepojízdné osobní auto, taky tady opatrně. A připomínáme, za Bohuslavicemi směrem na Kyjov se srazila 2 osobní auta, projíždí se jedním jízdním pruhem. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda.

0: Zinové jítro, čas 7.39, za námi jsou Purple Disco Machine, před námi Simple Plan, anebo třeba taky Shakira. A teď příběh z toho Německa, jak už jsme ostatně před pár minutkama nakousli, je to pro mě teda naprosto neuvěřitelné, ale stalo se to, muž s rodinou žil a jedl v berlínském hotelu 16 měsíců bez placení. Platbám se prý dokázal vyhnout díky různým výmluvám a historkám. No ale teď padla klec, protože německý soud poslal na 3,5 roku do vězení chlapíka, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu zhruba 2,5 milionu korun. Muž žil v hotelu od dubna 23 do srpna 24 a vedle bydlení zde získával i stravu. Na recepci se během té doby vymlouval například na to, že prochází léčbou zákeřné nemoci, či že mu zhořel obytný vůz. Rovněž předkládal různé e-maily, aby svá tvrzení předložil a podložil. No a uváděl také, že mu pobyt proplatí jistý autoklub. Samozřejmě nic z toho se nestalo. Během soudu se hájil tím, že věřil, že se mu podaří věc vyřešit. Tvrdil také, že musel s partnerkou narychlo opustit byt v západoněmeckém Porýní ve Stválsku, nebo ženu pronásledoval její ex-přítel. No jo, ale jak u soudu vyplavalo, u soudu se totiž rovněž ukázalo, že muž si v Berlíně již od června 22 pronajímal různá ubytování, za které ale neplatil. Už v prosinci 24 mu za to soud uložil podmíněný trest v délce 18 měsíců a také mu nařídil zaplatit škodu tenkrát ve výši 600 tisíc euro. No!
1: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
0: Jedna taková věc, souhlasím s tebou, mě to připomíná úplný opak filmu Vrchní prchni, že? No. Tam jeden zase všechny kasíroval a tady tento zase těch služeb využíval. Tak pojďme si připomenout kousíček z filmu Vrchní prchni.
2: Tak kam pak, matko?
3: No domů, jede mi to z nádraží střed a pospíchám.
2: A co takhle zaplatit?
3: Jak to zaplatit? Vždyť já už jsem platila, 47 korun 60 jsem zaplatila.
2: To bych rád věděl komu.
3: No přišel takovej zarostlej, zdrzavej a nechtěl. A já mu ještě říkám, že mi to jede z nádraží střed. Zeptejte se tady, jestli mi to nevěříte.
4: No já teda nevím, jak to tady máte zavedeno, ale ta paní skutečně platila. Vašemu kolegovi v takový zdravý bratce.
3: Měla jsem čočorovou polívku, guláš, žaludeční ligér a za 30 korun plesliky.
2: Tak to bych prosil 45 korun.
3: On říkal 47,60.
2: Tak to vás natáh, matko.
0: Úplně opačný příklad. Úplně opačná story. No ale nechápeš prostě, jakože tě nechají v tom hotelu 16 měsíců bez placení. Dobře, týden, 14 dnů, chápu, ale potom už přece musí, pane, prosím vás, aspoň nám dejte nějakou zálohu nebo něco, jinak se vypakujete. Jo.
1: To je ten klasický případ, bohužel, pro dobrotu na žebrotu.
0: Asi tak.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 50 000 korun.
1: A dneska taky, jak už od časných ranních hodin, díky ranní jízdě rádia Jih víte i s nápovědou, protože po celé ráno je na webu www.radiojih.cz, tedy na webu Rádia Jih, zveřejněna nápověda v podobě všech dosavadních typů. Nezapomeňte, že za správný typ považujeme v rozmezí plus minus 100 000 korun, takže i tím získáte poměrně jasnou představu, jaké částky už netypovat. No a kdyby to náhodou v tomto případě neklaplo, tak po 9. hodině vám ve vysílání Rádia Jih dáme ještě jednu další velkou nápovědu. No, my jsme to dneska zkoušeli poprvé v té předchozí hodince, takže na tom webu chybí poslední tip a ten byl od naší posluchačky Míši Zoronina, která typovala 6 milionů 451 tisíc, bohužel byla v práci, tak se nemohla podívat na ten web, kde už jsou veškeré ty částky zveřejněny, takže kdyby se mrkla, tak by věděla, že 6 milionů 450 tisíc už bylo typováno, tak mohla zkusit ty radší čísla, mohla být třeba tomu elektrokolu zase o něco blíže. Ale takové jsou hold soutěže, takový je hold život. My připomínáme, že hrajeme o značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyclo Kyjov. Už za chviličku aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia, tedy linku 518-345-678. A jestli náhodou někdo přemýšlí, proč by měl soutěžit toto elektrokolo, jestli to jízdní kolo není lepší, každé má samozřejmě svoje. 100 lidí 100 chutí, ale vězte, že s elektrokolem dojedete dál, zvládnete více kopců a pořád si ještě užijete radost z jízdy. Ale už jenom to, že si za ta řídítka sednete, ať už u klasického kola, nebo u toho elektrokola, je fajn, že člověk dělá něco pro sebe. No, pojďte s námi ušetřit penízky. 50 tisíc má hodnotu toto elektrokolo a vy nám ty penízky musíte přinést. Tady alespoň čistě hypoteticky, protože vaším úkolem je stále správný tip, tedy chceme po vás částku, kterou ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol. Díky slevám za celý minulý rok. Víte, že ta částka se pohybuje v řádu milionu korun. Prostě se dá u Top Cyclo Kyjov řádně ušetřit a tím pádem bereme odchylku plus minus 100 000 korun. 3, 2, 1. Teď aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia. Pokud jste v posledních 48 hodinách nesoutěžili v této soutěži, máte šanci nabídnout ideálně tu správnou cifru. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Dobré ráno, to je Ondra u telefonu z Letonic.
1: Ondra volá, odkud prosím, z Blatonic?
2: Letonice u Bočovic.
1: Letonice, super, tak zdravíme. Tak Ondro, jaký ty jsi cyklista? Kam by se zařadil? Takový, řekněme, víkendový, anebo profesionální?
2: Rekreační s rodinou, občas si vyjedeme na kolo, ale nic velkého to není.
1: Paráda, takže bys i ty rád určitě vyzkoušel, ale to předpokládám, že nemáš.
2: Ne, nemám, ale určitě bych si vyzkoušel a bylo by to fajn vyhrát.
1: No tak super, my ti samozřejmě držíme pěsti, si takovýto kousíček od toho elektrokola, tak nám prosím řekni ideálně tu správnou částku.
2: Takže můj tip je 6 milionů 850 tisíc.
1: 6 milionů 850 tisíc korun. Říká Ondra z Letonic. 6 milionů 850 tisíc. Mimochodem, díval se za to naši nápovědu na ten náš
2: web? Hnedka ráno mám to napsané v tabulce, takže jsem porovnával čísla.
1: Super. Dobře, no tak já doufám, že ti to přinese štěstí. 6 milionů 850 tisíc, říká Ondra. Držíme mu pěsti. Ondro, ani to není správná částka. Je mi to líto, děkujeme, měj se hezké, co ti daří.
2: Taky, mějte se na své,
1: ahoj. Čau, nevyšlo to, 6 milionů 850 tisíc korun. Mimochodem další dnešní částka, která se pohybuje okolo 6 milionů. Tak co, v té další možnosti, v tom dalším soutěžním kole, která dneska proběhne po 9. hodině, přidáte nějaké ty miliony, anebo naopak uberete? Rozhodně www.radiojih.cz stojí za to se tam mrknout, kéž by vám to pomohlo po 9. hodině, ale jak jsme slibovali, přidáme taky další nápovědu. Rozhodně se vyplatí dál poslouchat Rádio Jih. Partnerem soutěže je i nadále prodejna a e-shop Top Cyclo Kyjov a právě letos Top Cyclo Kyjov zvětšilo trojnásobně prodejní plochu v prodejně na Svatoborské ulici, aby se mu tam vešli pohodlně všichni zákazníci a dalo se v té široké nabídce dobře vybírat. No a pozor, všechna kola si samozřejmě může zákazník v Top Cyclo Kyjov i vyzkoušet, takzvaně nebudete kupovat v žádném případě zajíce v pytli. Více na www.top-cyklo.cz.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
0: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Zlínský kraj otevřel nové centrum pro orientaci v sociálním systému. Více napoví čtvrteční jihomoravské zprávy rády za ten 23. července. A stále i dnes na rádiových rádiu Jižní Moravy hrajeme o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Jedna z prvních nápověd je už teď na našem webu www.radiojih.cz.

0: let. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: Akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Podivínský mazec, co to jako je?
2: Neposloucháš? Nevíš?
3: 15. ročník traktoriády Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
6: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
5: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza.

0: Hezké ráno, ve čtvrtek nabízíme přesný čas, je 8 hodin.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Policisté pokutovali kapitány na novomlýnských nádržích a Zlínský kraj otevřel nové centrum pro orientaci v sociálním systému. Policisté a státní plavební správa včera kontrolovali provoz na novomlýnských nádržích u Pasohlávek. Zaměřili se na pravidla plavby, záchranné vesty, bezpečnostní vybavení i alkohol za kormidlem. Celkem prověřili 5 plavidel, včetně velké výletní lodi. Pokutu dostal kapitán, který neměl v pořádku doklady. Sankce padla také v případě motorového člunu, který řídilo nezletilé dítě. V posledních dnech se v našem kraji navíc objevily i případy, kdy se kapitáni plavili pod vlivem alkoholu, ani oni nevyvázli bez trestu. Zlínský kraj otevřel nové centrum Žluté dveře, které pomůže lidem zorientovat se v sociálním systému. Určené je všem, kdo se ocitnou v obtížné životní situaci, ale také jejich blízkým nebo odborníkům. Návštěvníci zde získají informace o sociálních dávkách, službách i dalších možnostech podpory a pracovníci je nasměrují na organizace, které jim mohou pomoci. Centrum sídlí v přízemí budovy 22 v bývalém Svitovském areálu ve Zlíně a otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
2: Rádio Jih, počasí.
0: Tak meteorologové tvrdí, že tento den bude nejchladnější z celého týdne. Naměříme maximálně 25 stupňů Celsia na severu Jihomoravského kraje jen kolem 21 stupňů, ve Zlínském maximálně 22, na Valašsku dokonce většinou jen kolem 17 stupňů Celsia. K tomu nás čeká proměnlivá oblačnost, občas i velká, během pozdějšího rána a v průběhu dopoledne začnou od severozápadu postupovat hlavně přes severní a východní polovinu kraje přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně oblačnost ubývat. Aktuální teploty Kyjov Moutnice 18, Prušánky Lednice 19 stupňů Celsia. No a kdyby to někomu bylo málo, říká si kurňa, šopašek je léto, kde jsou ty tropické teploty, tak pomalu, ale jistě se začne oteplovat, o víkendu dokonce místy i výrazně, sem tam právě ony tropické teploty.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Na D2 mezi 9. a 7. kilometrem ve směru od Břeclavy na Brno probíhají na krajnici práce údržby. Projíždějte opatrně. Připomínáme, za Bohuslavicemi směrem na Kyjov se srazila 2 osobní auta. Projíždí se nadále jedním jízdním pruhem. Tak opatrně a sjehem šťastnou čtvrteční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tady jsou další slibované hity pro dobrou náladu a v této hodince je taky soutěž. Dejte si pozor na jazyk.

0: Ve čtvrteční ranní jízdě řádil Enrique Iglesias s hitem I Like It, co nevidět Dermot Kennedy a nebo Desmo. Bývalé učebny zdravotnické školy ve Vyškovských Dědicích by se měly proměnit v nájemní byty, a to pro vojáky. Město totiž prodá dlouhodobě prázdnou budovu na náměstí Svobody ministerstvu obrany za 36 milionů korun. Právě ve Vyškově sídlí vojenská akademie, která se už delší dobu potýká s nedostatkem bydlení pro své zaměstnance. Třípodlažní objekt je nevyužívaný více než 10 let a jeho oprava by město vyšla zřejmě až na čtvrt miliardy korun. Radnice proto prodej státu vnímá jako možnost, jak bude vyvrátit smysluplné využití a zároveň zachovat podobu dědického náměstí. Vyškov budovu získal od kraje v roce 2018, tehdy hlavně proto, aby neskončila v rukou spekulantů. Tak, teď skončí v rukou státu a zřejmě tam budou nájemní byty pro vojáky. Zdravíme do Vyškova a posíláme další z hitů pro dobrou náladu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: každý jsme na něčem závislí, někdo třeba na sportu a o něm za chvíličku v podstatě bude řeč, ale další důkaz toho, že věk jenom číslo. Kolikrát už jsme to slyšeli a tady je fakt další důkaz.
1: Přesně tak, konkrétně je ten důkaz z Nového Zélandu, kde žije chlapík jménem Brian Murray a ten ukazuje, že ani vysoký věk nemusí znamenat konec aktivního života. Guinnessova kniha rekordů tohoto maníka oficiálně uznala jako nejstaršího muže na světě, který stále jezdí na vodních lyžích. A teď se podržte, rekord mu byl přidělen ve věku 94 let a 318 dní. To je něco neuvěřitelného. Tenhle ten Novozélanďan se sportu se vodnímu lyžování věnuje od roku 1955, záhodil po celém Novém Zélandu a ve svých věkových kategoriích vyhrál úplně všechno, co mohl, slalomy, triky, skoky. Každé léto se vrací právě k vodnímu lyžování a během zimy si kondici udržuje v posilovně. No, taková inspirace pro všechny z nás a sám tady ten chlapík Brian přiznává, že s věkem sice pravda ubývá potřebná pružnost, přesto ale chce ostatním lidem ukazovat, že aktivita jako taková nemá věkovou hranici. A podporuje to jedním takovým, řekl bych, dost výstižným motem, které zní: člověk nepřestává být aktivní, protože zestárne, ale stárne proto, že aktivní být přestane.
0: Moudrá to slova.
1: Záleží, z jakého úhlu se na to vždycky podíváme. Každý si tu cestu asi může najít, pokud má alespoň tady trochu možnost. A tenhle ten skoro stoletý borec je toho opravdu příkladem. Co ty a vodní lyže? Nebo klasické?
0: Zkoušel jsem jednou vodní lyže, jakože bavilo mě to, ale musím teda říct, že stehna trpěla neskutečným způsobem. To byla bolest, jak člověk není zvyklý zrovna v také té poloze a vlastně to drží všechno na těch nohou. No ale klobouk dolů v 95. Neuvěřitelné.
1: Já si poráno říkám, motivace. Že už mám dost.
2: Pořiďte si velké 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nového na jižní a jihovýchodní Moravě už za chviličku dali, tentokrát krátké jihomoravské zprávy. Podíváme se za vámi i na cesty a zkontrolujeme čtvrteční ranní moravské teploty. No a budeme taky soutěžit ve hře vstupenky na otevřené vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Po půl deváté nás čeká soutěž Dejte si pozor na jazyk. A o víkendu vyrazíme na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července

0: Radio.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na TT Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TT Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. TT Bike.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štíje mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Hezké čtvrteční ráno, máme minutku po půl deváté.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Hlavní vjezd do Uherskohradišťské nemocnice je kvůli rozšíření a modernizaci parkovacího systému dočasně uzavřený. Řidiči nyní na kruhovém objezdu odbočují prvním výjezdem a nemocnicí projíždějí jednosměrně. Ven pak vyjíždějí přes nákladní bránu, přičemž parkovné se během stavby neplatí. Do Brna se už v sobotu vrátí nejvyšší fotbalová soutěž. Stadion na Srbské splňuje prvoligové podmínky, má nové kamerové systémy, turnikety i sedačky a jeho kapacita vzrostla na 10 600 fanoušků. Zbrojovka na víkendové derby se Spartou hlásí vyprodáno, v pondělí se pak mezi tuzemskou elitou historicky poprvé představí také Artis Brno.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Podíváme se také na aktuální teploty. 17 stupňů Celsia vládne ve Zlíně, v Blatnici pod Svatým Antonínkem a taky v Kloboucích u Brna. Buchlovice měří 18.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Dobré čtvrteční ráno i na cesty. Pojďme se podívat, co nového. Na Břeclavsku ve Strachotíně na silnici druhé třídy číslo 420 sjel kamion mimo silnici. Projíždíte se zvýšenou opatrností a v průběhu vyprošťování počítejte se zdržením. Připomínáme D2 mezi 9. a 10. kilometrem ve směru od Břeclavy na Brno. Probíhají tam na krajnici práce údržby, tak projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

Už je to taky 3 minutky po půl deváté, hit pro dobrou náladu ze čtvrteční ranní jízdy. Lost Frequencies, co nevět Rihanna, no a pak po 24 hodinách zpátky soutěž Dejte si pozor na jazyk. Hezké ráno, Moravo, ať se vám daří. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: 9.40 minut ve čtvrteční ranní zdě, čokoládová kráska Rihanna, za chvíličku Mark Dan. No a tak pokoštujeme nějaké to vínko, posedíme, budeme poslouchat nějakou tu muziku a to všechno díky soutěži.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Už taky by si to užil, ne?
2: No jasně, je 8.40, ideální čas na víno.
0: Dvě vstupenky na otevřené vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích jsou veře, koná se to 29. srpna. No a vy můžete být u toho, když si právě, jak už bylo řečeno, dáte pozor na jazyk. Mimochodem, kam za vínem, fakt jakože poslední srpnovou sobotu, no přece do Žárovic, vinařství Štěpána Maňáka vás zve 29. srpna na otevřené vinařství roku 2026. Můžete si přijít ochutnat všechna jejich vína, poslechnout si živou hudbu, užít si skvělé jídlo a letní atmosféru. My, kteří nepijeme Vojtišku od rána, víme, že zveme na víno, ne že ho teď po ránu naléváme, jo?
2: Tak já zas někdy přijdu jindy.
0: Čau. Volejte na 518-345-678, krásné ráno všem tomu. Halo, halo, tady raní z rádia jich.
3: Ahoj, tu je Miro z Olomouce.
0: Miro, jak se máme po ránu?
3: Ano, tak jde to.
0: Je to pracovní ráno?
3: Pracovné určitě.
0: Super, tak pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
3: Poznám.
0: Super, tak startujeme právě v Chill a ptáme se, jestli už jsi letos měl klíště.
3: No, skoro.
0: Co skoro?
3: Skoro jsem mal klíště, ale dopadlo to dobře.
0: Umíš mluvit španělsky?
3: Zkoušel jsem se učit, ale viac mi jde taliančina.
0: Buongiorno teda. No, jel jsi někdy ve Formuli 1?
3: Túžim veľmi potom, ale zatiaľ sa nezadarilo.
0: A sleduješ tedy F1-čku aspoň v televízi, že?
3: Niekedy, ale nemám na to stále čas.
0: Dobře, dal si pozor na jazyk, my ti blahopřejeme, dvě vstupenky na otevřené vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích jsou tvoje, užij si to, měj se hezky.
3: Je, super, díky moc.
0: Tak jo, krásný den, ahoj.
3: Ako mne, ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jih. Rádio

0: na finále čtvrteční radí jízdy zvířátko. Někdy s tímto zvířátkem si prý nevědí radi ani ochranáři. Chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku zachytila fotopást mívala severního. Na pohled je sice rostomilý, podle ochranářů ale do naší přírody nepatří a dokáže v ní napáchat pořádnou škodu. Mýval pochází ze Severní Ameriky a v Evropě se mu daří až příliš dobře. Je chytrý, přizpůsobivý, nemá tady téměř žádné přirozené nepřátelé a navíc sní prakticky všechno, co najde. Ohrožuje tak ptáky, obojživelníky, drobné živočichy i vzácné měkkýše. Přenášet může také nemoci a parazity. Do Evropy ho přivezli lidé už ve 30. letech minulého století kvůli kožešinám. Teď si s tím ale příliš nevědí, jak už jsme říkali, rady ani ochranáři. Mýval je totiž natolik vynalézavý, že dokáže otevřít i past, do které se chytil a utéct. Jeho odlov mají zatím dobrovolně na starost myslivci. Jednotný plán, jak jeho šíření zastavit, ale stále chybí. Tak v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku zachytila fotopast mývala severního a teď se proti chudákovi bude bojovat.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vzpomínka na kapelu Texas. A když tady máme léto, tak tady bude letní syn. No kodem, ty máš dny narozeniny?
1: V lednu.
0: Jo.
1: Tak. Skoro se strefil.
0: Skoro.

Vojta připravil další čtvrteční jihomoravské zprávy rády za ten 23. července. Zamíříme do Brna, kam o víkendu zamíří, či chcete, vrací se nejvyšší fotbalová soutěž. No a po 9. hodině soutěž o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun, jedna nápověda na našem webu www.radiojih.cz a další nabídeme po 9. hodině. A to by bylo, aby na tom kole dneska nikdo neodjel.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
3: Pro toho, kdo chce žít.
2: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka,

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslu. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do

0: Také nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrodbíla.cz
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Uherskohradištská nemocnice kvůli rekonstrukci uzavřela hlavní vjezd a do Brna se o víkendu vrací nejvyšší fotbalová soutěž. Hlavní vjezd do Uherskohradištské nemocnice je kvůli rozšíření a modernizaci parkovacího systému dočasně uzavřeným. Práce potrvají do konce letních prázdnin a mají zlepšit bezpečnost i plynulost dopravy v areálu. Řidiči nyní na kruhovém objezdu odbočují prvním výjezdem a nemocnicí projíždějí jednosměrně. Ven pak výjíždějí přes nákladní bránu, přičemž parkovné se během stavby neplatí. Dočasně se změnila také trasa pro pěší u hematologicko-transfuzního pavilonu. Do Brna se už v sobotu vrátí nejvyšší fotbalová soutěž. Stadion na Srbské nyní splňuje prvoligové podmínky, má například nové kamerové systémy, turnikety i sedačky a jeho kapacita vzrostla na 10 600 fanoušků. Sobotní duel Zbrojovky se Spartou už je vyprodaný, v pondělí pak na Srbské odehraje svou historickou premiéru mezi elitou také Artis, který vyzve Mladou Boleslav. Brzy mají začít také přípravy celkové rekonstrukce stadionu do modernější podoby.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Tak co nás čeká ve čtvrtek 23.7. Podle meteorologů proměnlivá oblačnost, občasy velká během pozdějšího rána a v průběhu dopoledne začnou od severozápadu postupovat hlavně přes severní a východní polovinu kraje přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty letních 25 stupňů Celsia, i když třeba na severu kraje jen kolem 21 stupňů. Ve Zlínském kraji maximálně 22 a na Valašsku většinou kolem 17 stupňů Celsia. Boráru ve Velkých Pavlovicích 18, Hodonín v Řesovice 19, aktuálně v Dolních Bojanovicích 21 stupňů Celsia.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Připomínáme řidičům i řidičkám na Břeclavsku ve Strachotíně na silnici druhé třídy číslo 420 sjel kamion mimo silnici, projíždíte se zvýšenou opatrností a na D2 mezi 9. až 7. kilometrem ve směru od Břeclavy na Brno probíhají na krajnici práce údržby. Tak opatrně tady, šťastnou cestu.

0: kočka není Verča.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak kolikrát našim posluchačům a samozřejmě i tobě prozrazujeme v tomto čase 9 hodin 11 minut plus minus autobus, o čem že bude řeč, jo? No ale já ti teďkom dám na výběr, ale ještě předtím, přece jenom, protože dneska jako je to topovka ohledně té soutěže, kde někdo z nás, nebo ve které někdo zná, z našich posluchačů získá elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. My jsme totiž po celé ráno dali na web nápovědu v podobě tipů, které už padaly. Takže by bylo dobré se na to zaměřit, protože my vám v této hodince přidáme ještě další nápovědu a když to dáte dohromady,
1: tak by to mohlo vyjít.
0: Tak to vyjde.
1: Jo?
0: Otázka kdy. Já si myslím, že do Vánoc už kolik, jenom pár měsíců, tak by ne, kecám. Já si myslím, že velmi brzy na tom kole někdo odjede. A čtvrtek 23. července díky nápovědám od Rádia Jižní Moravy je tomu nakloněn. To jenom pro ty z vás, kteří soutěžíte o to elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Bude to, nebojte, zhruba kolem půl desáté. Ale teď už ti dám na výběr ze dvou témat, o čem bychom hovořili za pár minut, jo? Takže jsem s vám schválně zvědavý, čemu dáš přednost.
1: Že to bude, ty když mi dáváš na výběr.
0: Buď se budeme věnovat chlupatým mužským nohou z Japonska, anebo vášnivo romantickému dopisování vězně se snoubenkou z Německa. A váš dobře.
1: Vězně.
0: Vězně?
1: Jo.
0: Já jsem to tušil, že tě bude lákat vášnivo romantické dopisování. No nevím, jestli jsi vybrala dobře. I posluchači za pár minut budou moci posoudit.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz Rádio Jih. Rádio Jižní

0: Topic?
1: Ano. Jak pamatuješ, že on se prodává normálně.
0: No ale ne, tak ty jsi ten mladší ročník, jestli tu značku vůbec znáš, víš.
1: Jasně, jako, že
0: pohodě,
1: znám.
0: Pohodě. No ale teď topik, co by jedno téma, které jsi vybrala ty.
1: Ano, už se bojím.
0: Řekni to do éteru čistě nahlas. Téma toto jsem vybrala já.
1: Toto téma jsem vybrala já z těch dvou, co mi dal Lukáš na výběr.
0: Ano, to bylo z Báta do lože. Vybrala jsi tady toto, jak jsme to, nebo jak jsem to označil, romanticko...
1: Vášnivé dopisování z vězení.
0: Přesně tak. Neobvyklý spor řešil soud v Německu. Vězeň z nápravného zařízení totiž posílá své snoubence dopisy se svým spermatem, za což dostal týdenní zákaz sportovních a kulturních aktivit. Vybrala jsi to. Dozorci zásilky kontrolovali a považovali je za zdravotní riziko. Muž se ale bránil tím, že si při otevírání dopisu mohou jednoduše vzít rukavice. Zákaz podle něj navíc omezoval jeho sexuální fantazie a osobní svobodu. Podle deníku Bild byla výměna tělních tekutin z oblasti genitálií mezi vězněm a jeho přítelkyní oboustranná. A teď jak rozhodl soud? Ten rozhodl v jeho prospěch. Disciplinární trest prý neměl oporu v zákoně a věznice proto musí celý případ vymazat i z jeho záznamu, což je důležité například při budoucím rozhodování o předčasném propuštění. I takovéto věci řeší německé soudy.
1: Mě by k tomu zajímala spousta detailů, ale to tady asi nebudeme.
0: Já si myslím, že řekne, že tak to jsem spíš měla vybrat ty chlupaté mužské nohy z toho Japonska.
1: Já nevím, ty jsi říkal, že to z Blata dolů, že bych
0: to
1: si
0: tak, mě, je, no,
1: tak tuším, že bych si moc nepomohla.
0: Tak chceš konverzaci tělních tekutin z oblasti Itálii mezi vězněm a snoubenkou, nebo chceš hovořit o chlupatých
1: ale
0: nohou Japonců?
1: Ale ty jsi mi to neřekl, že je to z oblasti genitálie. Tak to měl posílat ve šprcce, pak by to na nikdo...
0: Šišmarja, ne, proboha, ne!
2: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jede kolo, jede elektrokolo.
1: Pojede teprve.
0: A na něm některý z našich posluchačů či posluchaček. Je to tak? I čtvrtek vám otevírá bránu do neuvěřitelného množství cyklostezek. To bude pošušňáníčko.
2: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: No a my jsme do toho taky šlápli, protože se nám bohužel zatím nepodařilo díky vašim tipům dostat nějak blíže k té výhře. Takže první nápověda z dnešního rána www.radiojich.cz. Dosavadní tipy do včerejšího dne, do středy 22.7. Ty dnešní raní tam nejsou, ale můžu už teď říct, že byli bohužel mimo. Bylo to málo. Byl to Vénik, jak zaznělo i v jednom českém filmu.
1: No ale protože my vám to kolo moc chceme dát, tak my pro vás máme ještě jednu nápovědu.
0: Ano, a ta bych řekl vás dostane do té fáze, že buď řeknete správné číslo, anebo špatné číslo, ale dobrý. Jediné, co je, že už budete prostě v té výseči, v těch mezi těmi mantinely, hodně blízko. Je to fakt velká nápověda.
1: Je, my jsme totiž vybrali ty dva nejbližší typy, můžu je říct.
0: Můžeš, ale já bych ještě předtím připomněl, kdyby náhodou někdo netušili, když o tom pochybuju, že soutěžíme o značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov a úkolem posluchačů Rádia Jih je, aby nabídli částku, jež ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdní kol díky slevám za celý uplynulý rok. Víme, že ta částka je v řádu několika milionů korun.
1: Ano.
0: Vyšších, nižších, jo, to zase více za chviličku díky tobě. No a bereme od chvilku plus minus 100 000 korun. A nutno taky podotknout, že tady byly velmi zajímavé typy, třeba až 56 milionů 300 000, což už můžeme říct si teď, že bylo naprosto přestřelené. Ale třeba 3,5 milionu zase bylo málo.
1: A těch málo tam bylo hodně. Ale máme tady dva ty nejbližší.
0: No?
1: Jeden je 14 milionů 800 tisíc a druhý je 17 milionů 250 tisíc a my vám můžeme říct, že ani jedna z těchto částek není správná, ale ta správná je někde mezi něma. Mezi 14 miliony 800 tisíci a 17 miliony 250 tisíci.
0: No a nemusíme být žádní raketoví inženýři, aby jsme pochopili, že ta správná částka je ukrytá mezi těmito čísly.
1: No.
0: Je potřeba to ještě jednou vysvětlit, kdyby náhodou někdo v práci, no tak poslouchal levým nebo pravým uchem, ne oběma, jo.
1: Takže 14 milionů 800 tisíc, 17 milionů 250 tisíc a ta správná částka je mezi něma.
0: Ano, a teď už dává smysl to, co jsem říkal, že to je někde mezi těma mantinelama, že ta výseč ano. prostě se uzavírá.
1: Ano.
0: A vy jste čím dál tím blíže.
1: A teď je tam ještě ta odchylka těch 100 tisíc plus minus, takže
0: a navíc,
1: jako...
0: No, tak to by bylo, aby to nebylo.
1: Nebylo, přesně.
0: No. Tak 518...
1: 345.
0: 678, už za chviličku aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia, tak si připravte mobilní telefon. Pevné linky. Počkáme ještě chviličku.
1: Jsem nervózní.
0: No tak my samozřejmě taky tady. My si oni kámo.
1: Jo, by si, jo. Jsi říkala, kolik vás tady, že jsem si jako nevšiml.
0: Takže ještě jednou, 14 milionů 800 tisíc málo, 17 milionů 250 tisíc moc. Něco mezi tím plus minus autobus 100 tisíc korun. Pojďte nám nabídnout tu správnou částku. Koho pak máme na drátku, zeptáme se už za chviličku, protože jsme právě teď aktivovali telefonní linku. Dobré ráno komu?
3: Halo, dobrý halo, den, se? Veronika.
0: Veronika volá odkud?
3: Z Letonic.
0: A Veronika už s námi soutěžila v soutěži o kolo v hodnotě 50 tisíc korun?
3: Ještě nesoutěžila.
0: Ještě nesoutěžila, jsem se chtěl zeptat, že kdybyste řekla ano, že bych se vás zeptal na tu částku, kterou jste nám nabízla. Dobrá, takže je to prostě jen a jen na vás. Nápovědy byly vyslyšeny, určitě doufám?
3: Byly.
0: Dobře, tak jak říkám, je to na vás, poprosím vás o tu správnou částku.
3: 15 milionů 100 tisíc.
0: 15 milionů 100 tisíc korun. Verčo, jsme v tom limitu mezi těmi čísly, co jsme říkali?
1: V tom limitu mezi těmi čísly jsme.
0: A jestli je to správné číslo, se dozvíme právě teď. 15 milionů 100 tisíc korun. Je to správná částka? Jež ušetřili. Je mi to líto, ale ani toto není správná částka. Ani s těmi nápovědami to zatím neklaplo. Tak vám děkujeme, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, smutek,
1: no,
0: jasno.
1: Ono to byla smutná. No.
0: Úplně nás poslala do toto. Takové nápovědy a přesto ani slušné rozloučení nepřišlo. No, ne, nedá se nic dělat, takový je prostě hod. Život 15 milionů 100 tisíc, když se to někam napište, protože to je jedna z částek, kterou v tom dalším soutěžním kole už radíme, co nepoužívat. Je to tak?
1: Je to tak.
0: No, partnerem soutěže je prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov v Kyjově v Top Cyklo na Svatoborské ulici nebo na jejich internetových stránkách top.cyklo.cz si přijdou na své zákazníci na kola bez motoru, mají velký výběr dětských kol, horských kol s předním, ale i se zadním odpružením karbonových silničních a gravelových kol. No,
1: no.
0: Co k tomu dodat?
1: My jsme smutní.
0: Z toho taky smutní, no. Ale rozhodně, když už na věc přijde, tak se s vámi rozloučíme. Ale neloučíme se s touto soutěží, protože Verča nabídne další šanci.
1: Já nabídnu.
0: Kdy to bude, prozrať?
1: Tak dvakrát během mého vysílání to bude.
0: Tajemná jak Hrad Karpatek. Držíme vám pěsti.
2: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz. Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.

0: www.klimastyle.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací Král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: už to nemáme v garáži, tak aspoň Féteru, Ferrari a Nicolas Jozef. 12 minut a bude 10.
1: No a já tady mám výbornou zprávu pro všechny, co jsou jak já a veškeré domácí kytky, prostě pokojové teda kytky doma jim chcípnou.
0: To aj umělá tobě, že?
1: A, ano, aj kaktus, fakt ale. To normálně už mi chcípnul i kaktus.
0: Chudák.
1: No a teďka paní, teda ve Skotsku zatím, ale to sem dojde, zařídila nemocnici pro pokojové rostliny, prostě otevřela nemocnici pro pokojové rostliny. Jmenuje se to Hilda Houseplant Hospital. No a vy přinesete takový chřadnoucí třeba fíkus nebo prostě chcípající monsterku, víš, nebo kaktusy přesně. No a Rosana je ošetří. Každá rostlina dostane anamnézu, diagnózu a léčebný plán. Ty s mšicemi jdou do karantény, ty, co potřebují výživu, dostanou kapačku a ty, co potřebují přesadit nebo zastřihnout, tak jdou na operaci. Nejčastějším pacientem je prý monstera. To je taková ta s těma velkýma listama, ta prostě ona vypadá hezky na obrázkách, no. A ta je sice doma krásná, ale Rosana říká, že když ji nepřipnete na tyč, tak do 2 let vám zabere celý obývák. No a vy si potom tu rostlinu vyzvednete po ošetření, dostanete ty instrukce.
0: A hlavně fakturu pořádnou.
1: To určitě taky. No a Hilda říká, že nesoudí. Prostě má tady doslova napsané zero judgment. No, takže konečně.
0: Co to je?
1: No jako nulový soud. Prostě nesoudí, ty to říkám.
0: Tak musíš to aj pro nás fosily trošičku vysvětlit jinak, jakože se prostě na tebe nedívá, že ti prostě kytka jako úvadne, no, tak ona ti nedadává.
1: Ona to chápe.
0: No to je ale logické, že ti nedadává, však ona tě potom zkasíruje, kdyby nebylo takových, jak si ty, tak ona nemá co dělat, nemůže si tady ten hospital udělat.
1: No tak ale evidentně no. Takových hodně, protože má co dělat.
2: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

0: Set. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: podivínský mazec. Co to jako je?
1: Neposloucháš? Nevíš?
2: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love

0: www.sk/cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Brno má nedostatek krizových bytů pro lidi, kteří náhle přijdou o střechu nad hlavou, a Zlín během letních prázdnin investuje do modernizace škol a školek téměř 85 milionů korun. Brno má nedostatek krizových bytů pro lidi, kteří náhle přijdou o střechu nad hlavou. V Hodoníně dokonce není ani jeden. Krajské město krizové byty otevřelo v roce 2019 a od té doby je využilo 174 lidí. Tamní opozice i neziskové organizace upozorňují, že kapacita nestačí, a překážkou je také podmínka, že žadatel musí mít předem zajištěné navazující bydlení. Město pravidla hájí s tím, že krizové byty slouží jen jako krátkodobá pomoc, obvykle na 30 dní, a lidem nabízí i jiné formy bydlení. Zlín během letních prázdnin investuje do modernizace škol a školek téměř 85 milionů korun. Ve městě aktuálně probíhá 38 investičních akcí, které mají být hotové před začátkem školního roku. Největší z nich je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů korun. Na stejné škole vzniknou také nové přírodovědné učebny za 3,7 milionů. Peníze míří i na opravy střech, výměnu oken, modernizaci tělocvičen, rozvodu vody nebo elektroinstalací v dalších základních a mateřských školách.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Dneska očekáváme proměnlivou oblačnost, občas i velkou, a v průběhu dopoledne začnou od severozápadu postupovat přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat. No a teploty v Jihomoravském kraji dneska na nejvýš 25 a ve Zlínském 22 stupňů Celsia. Aktuálně Brno hlásí 16, Žádovice a Kunovice 18 a Bulhary 19 stupňů Celsia.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.

0: se z Uherského Hradiště na Brno u Starých Hutí. Dejte zase pozor na nepojízdné nákladní auto a v Brně ve Vídeňské ulici směrem z centra u nájezdu na D1 stojí odstavené osobní auto, tak i tady opatrně. Tak hlavně opatrně na silnicích a ať už míříte kamkoliv, mějte s rádiem jich šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: a mějte hezké dopoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 hodin a 18 minut posloucháte Rádio Jih, díky za to. No a přesně rok už uplynul od chvíle, kdy veterináři za asistence policie odebrali v Odrovicích u Pohořelic kolem 150 psů manželům, kteří jsou aktuálně obviněni z trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. No a ta zvířata tehdy skončila v téměř 20 útulcích, kam se dostala podvyživená, nemocná, s parazity, alergiemi a nebo taky se starými zlomeninami. Přestože se jejich stav výrazně zlepšil a o adopci je velký zájem, tak do nových rodin zatím nesmí, protože o jejich osudu ještě nerozhodl soud. Majitelka a její manžel jsou, jak už jsme na začátku zmínili, obvinění z chovu zvířat v nevhodných podmínkách a hrozí jim až 10 let vězení. Například v útulku Psí ostrov v Lanžhotě zůstává 18 zlatých retrieverů. Útulek je plný, takže musí odmítat nejenom zájemce o tyto psy, ale taky musí odmítat další zvířata, která by potřebovala pomoc. Pohořelice už za péči zaplatili 8 milionů korun a stát jim zatím neproplatil vůbec nic. Starosta Miroslav Novák proto říká, že by bylo nejlepší, kdyby se majitelka psů vzdala a darovala je. No, jenomže to ona ale prý odmítá. Psi tak dál čekají v útulcích, přestože mnozí z nich už dávno mohli žít v nových domovech. A toto mě brutálně vzteká a je to jenom další ukázka toho, jak je ta ochrana zvířat naprosto nedostatečně postavená prostě. Kdyby to bylo nějaké handrkování tamhle prostě sousedů, jakože jedna tvrdí, že se o psa stará dobře, druhá, že blbě a je to slovo proti slovu a nic, důkazy žádné, ale tady se odebere 150 psů v evidentně dost bídném stavu. A ještě se potřebuje čekat na rozhodnutí soudu, jestli to paní fakt jako udělala špatně. Jakože halo. Nádech, výdech. Budem věřit, že pejsci se nových domovů nakonec dočkají, že se jich dočkají brzo. No a my se zase na vlnách rádia jich dočkáme další skvělé muziky, kterou už za moment obstará Mark Korn s hitem Ragagabam.
1: Pořiďte si velké, 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

mít i někdo z vás už třeba klidně za chviličku, protože budeme znova soutěžit o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Takže se připravte, pořád vám na webu Rádia Jih visí ty dosavadní typy, které ale nebyly správné. No a já vám ještě krátce při tou soutěží zopakuju tu ještě větší nápověd.

0: Radio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.

0: Jdeme soutěžit.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Já myslím, že není nikdo, kdo by to ještě nevěděl, ale kdyby...

0: protože jsou levnější, jsou rychlejší. Když jsou třeba nějaké kolony a tak, tak na tom kole se z bodu A do bodu B prostě dostanete rychleji. No a abyste takové elektrokolo u nás získali, tak stačí si správně tipnout na naši soutěžní otázku a ta zní, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Od rána vám na webu rádia jich visí všechny ty tipy, které doposud padly a které byly špatné, a my jsme tady i prozradili ještě další nápovědu a ta je, že tam byly dva tipy, které byly nejblíž. Bylo to 14 milionů 800 tisíc korun a 17 milionů 250 tisíc korun a ta správná ušetřená částka je někde mezi nimi. 14 milionů 800 tisíc a 17 milionů 250 tisíc a správná částka je někde tam uprostřed mezi. Takže pokud chcete kolo získat, tak volejte právě teď na 518 345 678 a třeba už se to konečně někomu povede. Tak komu přejem hezký čtvrtek?
1: U telefonu Tomáš.
0: Ahoj Tome, odkud nám voláš?
1: Ze Šardic.
0: Ze Šardic. Jezdíš na kole?
1: Ano, jezdím.
0: Často?
1: Často.
0: A máš nějak zaznamenané, nebo pamatuješ si, jakou nejdelší trasu si ujel kdy?
1: No, tak třeba 40 km.
0: 40, no tak to je dost. To je dobré. A elektrokolo by se teda hodilo, když jsi takový vášnivý cyklista.
1: Určitě, ano.
0: No tak jo, tak Tome, poslouchal jsi naše nápovědy?
1: Ano, poslouchal.
0: Tak mi pojď říct ten tvůj tip.
1: 15 milionů 600 tisíc.
0: 15 milionů 600 tisíc. Tak jdem zjistit, jestli 15 milionů 600 tisíc je ten správný tip, jestli se Tomáš ze Šardic trefil 15 milionů. Ne, bohužel, ani 15 milionů 600 tisíc to není, je mi to líto, Tome.
1: Nevadí.
0: Tak se měj krásně, děkujeme
1: tak
0: za tip.
1: Ahoj.
0: Naslyšenou. Tak ne, děcka. Tak já už nevím. Ne, tak ale víme teda, že to rozmezí je někdy mezi 14 miliony 800 tisíci a 17 miliony 250 tisíci. Je pravda, že vlastně jako je tam ta odchylka plus minus 100 tisíc, ale stejně vlastně je tam těch možností pořád dost. No tak teď víte, že ani 15 milionů 600 tisíc není ani s tou odchylkou správný tip, takže už třeba za dvě hodinky bude moct někdo další z vás tipovat. My děkujeme i partnerovi soutěže, kterým je prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov, a právě letos Top Cyklo Kyjov zvětšilo trojnásobně prodejní plochu v prodejně na Svatoborské ulici, aby se tam vešlo pohodlně všechno a všichni a dalo se v té široké nabídce dobře vybírat. A všechna kola si taky může zákazník v Top Cyklo Kyjov vyzkoušet při jízdě, jak potřebuje. Více dozvíte na www.top-cyklo.cz a my vám dál držíme pěsti.
2: Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Přijďte prožít krásnou červencovou noc na večerní otevřené sklepy pod Dubňanskou horu u Mutěnic. Ochutnáte místní vína a nasajete kouzlo zdejších sklepů i pohostinnost vinařek a vinařů. Náladu zlepší cymbálová muzika i dobroty z grilu. Začínáme tuto sobotu 25. července v 18 hodin a bavit se můžete až do 1 hodiny po půlnoci. Fotbalový klub Mutěnice vás zve v sobotu 25. července na oslavu 100 let Mutěnické Kopané. Na fotbalovém hřišti vás čekají utkání mládežnických družstev, vrcholem bude v 17:30 zápas starých pánů s fotbalovými internacionály České republiky. V 19 hodin začne večerní zábava v místním amfiteátru. Více informací na Facebooku FK Mutěnice. Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás ve v sobotu 25. července od 7:30 večer na Oldies Party. Přijďte si užít večer plný oblíbených hitů a skvělé zábavy. Více informací na restauracenovysvět.cz. Spolek Run for Change vás srdečně zve na charitativní běh pro Ivánka, který se koná v sobotu 25. července od 8 hodin u Nechor v Prušánkách. Možnost předregistrace online nebo v den akce na místě. Kromě samotného běhu se můžete těšit i na doprovodný program. Více informací na www.runforchange.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Veronika Brostianu přeje z Hodonínského studia rádia jejich hezký čtvrtek, hezké čtvrteční dopoledne. No a pojďme se rovnou zaposlouchat do muziky, která nám bude zpříjemňovat tu 11. hodinku. Bude to třeba Kygo s hitem Save My Love. Rybičky

0: Benang GM. Vojta přidá čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jich a prozradí nám v nich například to, že Povodí Moravy odmítá návrhy na vypuštění novomlýnských nádrží. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče, ať jste v obraze, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Co

0: let. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 12,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Za minutku na modbě 11. hodina, my vám z rádia jich přejeme krásný čtvrtek.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Povodí Moravy odmítá vypuštění novomlýnských nádrží a výstavba čínských lázní u Nových Mlýnů nabírá zpoždění. Povodí Moravy odmítá návrhy na vypuštění novomlýnských nádrží, které se znovu objevily kvůli přemnoženým sinicím a špatné kvalitě vody. Podle vodohospodářů by tím problémy nezmizely, naopak by se zhoršila protipovodňová ochrana i zásobování vodou. Řešením je podle povodí dlouhodobé omezení přítoku živin, které sinice podporují. Vypuštění nádrží by navíc vyžadovalo investice v miliardách korun. Při stoleté povodni by pak bez funkčních nádrží byly ohroženy skoro 4 000 obyvatel. Výstavba čínských lázní u novomlýnských nádrží stále nezačala, přestože hlavní budova má být podle smlouvy skoloudovaná už v lednu 2027. Investor zatím termín zahájení prací neoznámil a uvádí, že stále řeší financování i podobu projektu. Pokud závazek nesplní, hrozí mu smluvní pokuta až 40 milionů korun, případně může Jihomoravský kraj pozemky odkoupit zpět za původní cenu. Pozemky prodal kraj čínské společnosti Rice Sun za 380 milionů korun a celý lázeňský areál měl původně stát více než miliardu.
1: Rádio Jih. Počasí.
11: Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme proměnlivou oblačnost, občas i velkou, a v průběhu dopoledne začnou od severozápadu postupovat přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat. No a teploty v Jihomoravském kraji dneska na nejvýš 25 a ve Zlínském 22 stupňů Celsia. V tuto chvíli, to znamená minutku po 11, v Brně máte 16 stupňů, Žádovice a Kunovice hlásí po 18 a Bulhary 19.
7: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8.

páteční dopoledne pro ještě větší pohodu z muziky už za moment Kygo a nebo Rybičky 48. No a potom se podíváme na jeden zajímavý příběh z naší jihomoravské metropole.

0: hezké dopoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 2048 a jejich léto. No, venku teď nic moc letního, ale to nám nevadí. A my míříme do Brna za jedním nečekaným zvratem. Celý příběh začal tak, že se dva mladíci a jedna dívka v brněnských Židenicích pokoušeli dostat zboží z automatu, samozřejmě bez placení. Jeden z nich klečel u automatu s konopnými výrobky a přes výdejní otvor se snažil vytáhnout obsah rukou. Trojice si všiml jeden kolem jdoucí, který zavolal strážníky. Ti samozřejmě zanedlouho dofrčili a dívka, která tam byla s mladíky, tak se před hlídkou dala na útěk. Strážník ji ale dostihl, no a ona mu vysvětlila, že utekla proto, že je celostátně hledaná. Strážníci nakonec oba mladíky i dívku předali státní policii. No, to si tak myslíš, že jedeš jenom ke krádeži a objevíš celostátně hledaného člověka. I takové věci se policistům občas povedou. My všechny naše policisty z rádia jich zdravíme, no a posíláme už za moment 90-kové 9 PM.
1: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: these beautiful things that I've got.
1: Rádio Jí, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

vám Miraj a jejich malinovej syrup. No a o něčem dobrém to bude i za chvilku. Čeká nás totiž další díl rubriky Odkud se vzalo.

0: podnikáte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojih.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Už tam budem? Nech toho.
5: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěj mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: čtvrtek, 11 hodin a 41 minut, ladíte rádio Jih, no a nastal nám čas na další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo, takže bez dalšího zdržování jdeme na to.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků. Právě teď na rádiu Jih.
0: Langoš. Koupaliště, pouť, festival a v ruce mastná placka s česnekem a sýrem. Tak nějak ho všichni známe. Ale víte, odkud se nám vlastně vzal? Název langoš pochází z maďarského slova láng, čili plamen. A není to náhoda, protože původně se langoš dělal ze zbytků chlebového těsta v den, kdy se pekl chleba. A pekl se přímo u otvoru do pece v blízkosti plamenu, proto láng, plamen. Byl to vlastně takový vedlejší produkt pečení. Hospodyně odložila kousek těsta, vytvarovala placku, strčila ji k ohni a měla snídaní pro celou rodinu. Rychlou, horkou a levnou. Jenomže potom domácí pece zmizely a když lidi přestali péct chleba doma, tak se začaly langoše smažit a z toho vzniklo oblíbené pouliční jídlo. Plamen se přesunul pod kastrol s olejem, ale langoš si podržel svoje jméno po ohni, u kterého se původně kdysi rodil. No a ještě zajímavost. Češi na to přišli vlastně úplně sami, jenom s jiným názvem. Stará česká obdoba langoše se jmenovala podplamenice nebo taky podplameňáky, šupáky nebo přípalňáky a princip byl stejný. Zbytky těsta, oheň, snídaně. Takže langoš není jenom maďarský vynález, jak se mu často připisuje. A to, že ho dneska mažeme kečupem a sypem ejdamem, tak to je čistě česká inovace, za kterou by nás v Maďarsku asi moc nepochválili.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

byl o tom, že plakala. Letních prázdnin investuje do modernizace škol a školek téměř 85 milionů korun. Tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia jejich podání Vojty Ošlejška.

0: Topcyklokiosk www.top-cyklo.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: MKLV Fest v Mikulově.

0: Stav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
2: Pro toho, kdo chce žít.
1: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
2: Pro nás bude nebe na zemi.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
5: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
4: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
6: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
7: Z rádia jich přejem dobrou chuť, za necelé dvě minutky bude 12.
8: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
9: Brno má nedostatek krizových bytů pro lidi, kteří náhle přijdou o střechu nad hlavou, a Zlín během letních prázdnin investuje do modernizace škol a školek téměř 85 milionů korun. Brno má nedostatek krizových bytů pro lidi, kteří náhle přijdou o střechu nad hlavou. V Hodoníně dokonce není ani jeden. Krajské město krizové byty otevřelo v roce 2019 a od té doby je využilo 174 lidí. Tamní opozice i neziskové organizace upozorňují, že kapacita nestačí, a překážkou je také podmínka, že žadatel musí mít předem zajištěné navazující bydlení. Město pravidla hájí s tím, že krizové byty slouží jen jako krátkodobá pomoc, obvykle na 30 dní, a lidem nabízí i jiné formy bydlení. Zlín během letních prázdnin investuje do modernizace škol a školek téměř 85 milionů korun. Ve městě aktuálně probíhá 38 investičních akcí, které mají být hotové před začátkem školního roku. Největší z nich je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů korun. Na stejné škole vzniknou také nové přírodovědné učebny za 3,7 milionů. Peníze míří i na opravy střech, výměnu oken, modernizaci tělocvičen, rozvodů vody nebo elektroinstalací v dalších základních a mateřských školách.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Oblačnost dneska proměnlivá, občas i velká, a přes téměř celé území budou postupovat přehánky, výjimečně i s bouřkami. Později večer by jich mělo ubývat a stejně tak částečně i oblačnosti. No a co se teplot týče, tak ty dneska vyšplhají v Jihomoravském kraji na nejvýš na 25 a ve Zlínském na 22 stupňů. Aktuálně Vlkoš, Vrbice, Otnice 19 a Břeclav 22 stupňů Celsia.
10: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Jsme s vámi.

telefonu teď rozhodně měli volume na maximum, protože jsme si hráli Huntrix a hit Golden. Za okamžik nás na rádiu jich čeká další muzika, no a taky další problém v Brně.

0: zpěvačka Shakira.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz Rádio Jih.

0: 16 minut popolední, ladíte rádio, jich díky za to. No a teď do Brna. 38letý muž si tam vybíjel zlost na přenosném označníku zastávky u sportovní haly. Strážníkům přiznal, že je hodně rozčílený, jenom prý netuší proč a potřeboval do něčeho pořádně praštit. Podle kamer označník schodil na zem a několikrát po něm skákal. Přitom si poranil pravou ruku, takže na místo musela taky záchranná služba. No a dechová zkouška ukázala víc než 2,6 promile alkoholu a muž nakonec skončil v nemocnici. Značení sice viditelně nepoškodil, i tak je ale podezřelý z přestupku proti majetku, protože postihnout lze i samotný pokus. Tak většina z nás to zná, že jsme někdy naštvaní nebo protivní a ani vlastně nevíme proč. Ovšem ne všichni z nás se na to jdou napít a do něčeho mlátit. My každopádně do naší jihomoravské metropole po frekvenci 105.1 FM zdravíme z rádia jich a nejenom tam, posíláme už za moment kapelu Divokej Bill.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

přejem pohodové čtvrteční odpoledne. No a zdá se mi, že to tady dlouho nebylo. Tak co kdyby jsme si společně ještě jednou zasoutěžili? Kdyby to někomu z vás náhodou uniklo, což asi není možné, ale kdyby náhodou, tak soutěžíme na rádiu jich o elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun. Od rána visí na našem webu rádia jich taky nápověda v podobě už tipnutých čísel.

0: Z.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Moravy máme 12 hodin a 39 minut. Doznívá nám zpěvačka Kylie Minogue. Většina z vás už má určitě i po obědě, takže klídeček, spokojenost, no. A mohla by být ještě větší spokojenost, kdyby se vám podařilo vyhrát elektrokolo.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Ano, soutěžíme o značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyclo Kyjov. Prý, když někdo má elektrokolo, tak najezdí mnohem víc, jako mnohem delší trasy a na tom kole stráví mnohem víc času než na běžném kole, což je asi logické, protože je to takový jako pomocník. Tak pokud byste takového pomocníka taky chtěli, tak stačí, když nám správně odpovíte na naši soutěžní otázku, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Od rána vám na webu visí nápověda v podobě těch tipů, které už padly a které byly špatné. My jsme dodali i druhou nápovědu, která je. Máme tady dva nejbližší tipy z těch všech tipů. Je to 14 milionů 800 tisíc a 17 milionů 250 tisíc a ta správná částka, ta sleva je někde v tomto rozmezí 14 milionů 800 tisíc a 17 milionů 250 tisíc. Tak pokud máte nějaký svůj tip, pokud byste chtěli toto značkové elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun od Top Cyclo Kyjov, tak volejte právě teď na 518-345-678 a uvidíme, jestli se to konečně někomu z vás povede. Tak komu přejem hezký čtvrtek?
2: Mira Veselý.
0: Mira z Veselí, jo?
2: Ano, z Veselí nad Moravou.
0: Z Veselí nad Moravou. Miro, jezdíš na kole?
2: Jsem tam.
0: Jsem tam. A máš kolo?
2: Mám, no, ale takové obyčejné. Ale
0: obyčejné. Jo, tak a taky by se přidal do toho oblíbeného tábora, že bys začal jezdit mnohem víc, kdybys to kolo vyhrál, že jo?
2: Určitě.
0: Určitě. A zkontroloval jsi všechny ty typy, co už padly?
2: Něco jsem poslouchal, ale tak uvidíme, no, třeba
0: dobře.
2: Se na někde vlezem.
0: Dobře, tak jo, tak pojď mi dát ten tvůj tip.
2: Já bych to viděl tak na 17 milionů 150 tisíc.
0: 17 milionů 150 tisíc, tak jdem se podívat, jestli 17 milionů 150 tisíc je ta správná ušetřená částka. 17 milionů... Tak ne... Tak, nevyšlo to, je mi líto, ale děkujem za tip, měj se krásně. Naslyšenou. Tak ne, tak ani mi raze se lítio. Já jsem si fakt myslela, že už během toho mého vysílání to někomu padne. Tak ne, tak ale máte šanci vy ostatní. My děkujeme i partnerovi soutěže, kterým je Top Cyclo Kyjov, kde mají na prodejně ve Svatoborské ulici v Kyjově nebo na e-shopu tak veliký výběr, že k ním jezdí lidi nakupovat z celé České republiky a navíc si taky u nich můžete vybrat všechno možné, potřebné a chtěné příslušenství ke kolům. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Více se dozvíte na www.top-cyklo.cz a my vám dál držíme pěsti.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Přijďte prožít krásnou červencovou noc na večerní otevřené sklepy pod Dubňanskou horu u Mutěnic. Ochutnáte místní vína a nasajete kouzlo zdejších sklepů i pohostinnost vinařek a vinařů. Náladu zlepší cymbálová muzika i dobroty z grilu. Začínáme tuto sobotu 25. července v 18 hodin a bavit se můžete až do 1 hodiny po půlnoci. Dobročinný spolek Altaika a Zoo Hodonín vás zvou v neděli 26. července na Den tygrů a běh pro tygry. Začátek je ve 13 hodin. Přijďte podpořit záchranu tygrů ve volné přírodě a užít si odpoledne plné zážitků v Hodonínské zoo. Více informací najdete na webu Zoo Hodonín. Svatojakubské hody v Moravské Nové Vsi se konají 26. až 28. července. V neděli i v pondělí začíná program ve 14 hodin, průvodem krojovaných, poté pokračuje hodová zábava pod zeleným. V neděli zahrají sobuláci a cymbálová muzika Stupava, v pondělí legruti. V úterý od 19 hodin pokračují hody zábavou pod zeleným, kde zahraje dechová hudba Miločanka.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Radio.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
11: Z rádia jí přejeme hezké čtvrteční odpoledne, za minutku bude 13 hodin.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Povodí Moravy odmítá vypuštění novomlýnských nádrží a výstavba čínských lázní u nových mlýnů nabírá zpoždění. Povodí Moravy odmítá návrhy na vypuštění novomlýnských nádrží, které se znovu objevily kvůli přemnoženým sinicím a špatné kvalitě vody. Podle vodohospodářů by tím problémy nezmizely, naopak by se zhoršila protipovodňová ochrana i zásobování vodou. Řešením je podle povodí dlouhodobé omezení přítoku živin, které sinice podporují. Vypuštění nádrží by navíc vyžadovalo investice v miliardách korun. Při stoleté povodni by pak bez funkčních nádrží byly ohroženy skoro 4 000 obyvatel. Výstavba čínských lázní u novomlýnských nádrží stále nezačala, přestože hlavní budova má být podle smlouvy skolaudovaná už v lednu 2027. Investor zatím termín zahájení prací neoznámil a uvádí, že stále řeší financování i podobu projektu. Pokud závazek nesplní, hrozí mu smluvní pokuta až 40 milionů korun, případně může Jihomoravský kraj pozemky odkoupit zpět za původní cenu. Pozemky prodal kraj čínské společnosti Raisan za 380 milionů korun a celý lázeňský areál měl původně stát více než miliardu.
13: Rádio Jih. Počasí.
11: Oblačnost dneska proměnlivá, občas i velká a přes téměř celé území jižní i jihovýchodní Moravy budou postupovat přehánky výjimečně i s bouřkami. Později večer by jich mělo ubývat a stejně tak částečně i oblačnosti. No a teploty dneska v Jihomoravském kraji vyšplhají na nejvýš na 25 a ve Zlínském na 22 stupňů. A právě teď, minutku po 13. ve Zlíně máte 18 stupňů, v Žarošicích 20 a po 21 hlásí Polešovice i Zaječí.
15: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
13: Rádio Jih. Doprava.

0: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Zlaté rádio, ich máme 13 hodin a 18 minut. A kdo máte rádi české komedie, tak budete jistě potěšení, protože Vinařská komedie Bobule bude mít čtvrtý díl. Novinka se jmenuje Bobule a Bobulky. No a Krištof Hádek s Lukášem Langmajerem se v ní znovu vrátí na pálavu. Tentokrát ale už jako otcové dospívajících synů. Ti po nich podle všeho zdědili

0: No we don't.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: to nahlašte. A teď si užijte muziku na rádiu, jich za okamžik totiž posíláme Evu Farnou, Miraj a Vzpomeneš si?
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v rádiu jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: páteční odpoledne, já už tady vítám taky Vlastíka, čau Vlastí.
1: Ahoj Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich. A všimla jsi, že my jsme tady vlastně jakože teďka tři Včka? Veronika, Vlastia, Vojta.
0: Ano, no ale Vlasti, já mám pro tebe takové překvapení. Já mám i dneska slovo, jo. No. Ale nebudu mít slovo, protože já jsem si řekla. A myslím,
1: já
0: si,
1: mám
0: že
1: narozeniny.
0: To, myslím, nemáš. Ale myslím si, že se to teďka vyplatí posluchačům, kteří nás poctivě poslouchají. Protože já jsem si říkala, že my jsme dneska rozdávali ty nápovědy na to elektrokolo a nikdo pořád nic, takže přidáme jako ještě jedno kolo té soutěže.
1: Jo, takhle, tak dobře, takže já se můžu jít najíst?
0: Tak ne, ty tady budeš se mnou.
1: Aha, dobře.
2: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Kdybys chtěla, já jsem ti to tam už předchystala.
1: Já jsem si právě říkala, co jste tady jakože blblá.
0: Takže kdyby náhodou někdo ještě to nezaregistroval, tak soutěžíme o značkové elektrokolo Krusis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A já vím, že když ty elektrokola tak jako začaly, tak víš, spousta lidí říkala, že to je podvod, to vůbec není že to není sportování, víš, když ti tam pomáhá ten motorek.
1: No, ale pořád platí, ne?
0: Ne, neplatí, to není pravda. Normálně pořád děláš jako něco pro svoje zdraví. A navíc prý ty lidi na tom ujedou jako samozřejmě víc a jezdí na tom častěji, protože prostě mají takového
1: pomocníka. Jo, ale já bych mohl vykládat ve vlaku, jich jezdí.
0: Ty bys mohl vykládat, no. No takže vaším úkolem, abyste tohleto kolo získali, je nám odpovědět nebo správně si tipnout na naši soutěžní otázku, která zní.
1: Ano, která zní, já to teďka tady nemůžu vůbec najít, ale to už jsem byl tolikrát.
0: A tam je to úplně nahoře, já jsem ti to tam právě tak hezky nachystala.
1: Úplně nahoře je to, ano, aniže dojedete dál, soutěžní označko je elektrokolo, výzva k zavolání, správný tip.
0: Počkej, cože, kde jsi, ne?
1: Já jsem ani v manuálu.
0: Dívej, tady je to, o co hrajeme, tak pod tím to je. Tady ti to...
1: O co hrajeme, značkové elektrokolo.
0: No, to je pod tím ještě.
1: Ještě pod tím je, čiče, to nemůžu
0: třetí
1: najít.
0: Třetí puntík to je.
1: Ale prostě normálně, prostě za kolik ušetřili zákazníci právě
0: Top
1: Cyklo Kyjov na slevách, ano, za loňský rok 2025.
0: Přesně.
1: Byly to miliony, prosím vás.
0: Byly to miliony, my jsme vám dávali na webu, vám pořád visí ty tipy, všechny, co už padly, a my jsme dali vlastně dneska ještě takovou druhou velikou nápovědu, že jsou tam dva nejbližší tipy. Jeden je 14 milionů 800 tisíc, druhý je 17 milionů 250 tisíc a to správné číslo je někde mezi tím. Takže pokud chcete vyhrát značkové elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun, tak můžete volat právě teď na 518 345 678. A já jako doufám, že už to vyjde konečně.
1: Jo, jakože by to někdo vyhrál.
0: No.
1: A proč? Ještě ať je to pěkně.
0: Ještě
1: zábava.
0: To
1: ať je zábava. Tak co, máme tam někoho?
0: Máme, komu přejem hezký čtvrtek?
3: Ahoj, Iva.
0: Ahoj, Ivi. Odkud nám voláš?
3: Z Petrova.
0: Z práce. Ivi, a už jsi soutěžila, už jsi o to kolo?
3: A už jsi? Minulý týden to bylo.
0: Minulý týden. A kolik
1: já se schválně podívám. Podívej
0: se.
1: Iva, já se dívám. Olin nejsi. Ty jsi Iva.
0: Ne, Iva, není to Olin.
3: Byli tam sněhuláčky.
0: 8 milionů 800, ne? Není to? Ano. Tak aha, tak
1: jo,
0: to já
1: už
0: si
1: to
0: pamatuju.
1: Vidím, už to vidím. V pátek v 9.29, to jsi byla taky v práci?
0: Jasně.
3: Ano, jasně.
1: Čiče, já nevím, jestli ta firma by tě nechala propustit.
0: No tak Ivi, tak pojď nám dát ten tvůj tip. Kolik myslíš, že to je?
3: Tak dneska to zkusíme 16 milionů 600 tisíc.
0: Ty máš ráda ty hezké stejné čísla, že?
3: Ono se to tak nabízí.
0: Tak jo, tak jdeme zkusit, jestli 16 milionů 600 je ten správný.

0: Ivy, vypadá to, že budeš...
1: Šlásnu do pedálu.
0: Áno, a budeš muset vydělávat v práci ještě víckrát.
1: Áno, áno.
2: Každopádně děkujem za tip, měj si krásně naslyšenou.
1: Taky, dejte se, nashle.
2: Vlastně, tak nevím, tak třeba u tebe dostanou posluchači šanci.
0: No jasně, dostanou, jasně, tak uvidíme, jo, jestli tak... to padne, člověče, tak já snad pojedu na kole, nebo začnu jezdit na kole.
2: Ježíš, tak prosím, to bych chtěla vidět.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Řidiči z Břeclavi, Mikulova a Zlína by si měli dávat pozor na falešné SMSky o nedoplatku. Také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy, které má pro vás připravené kolega Vojta Ošlejšek. Tak si počkejte na podrobnosti, já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.

0: soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu.

0: akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Podivínský mazec, co to jako je?
2: Neposloucháš? Nevíš? 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
2: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Řidiči z Břeclavi, Mikulova a Zlína by si měli dávat pozor na falešné SMSky o nedoplatku a Zlínský kraj půjčí obcím 70 milionů na dostupné bydlení. Řidiči v Břeclavi, Mikulově a Zlíně by si měli dát pozor na falešné SMSky o nedoplatku za parkování. Podvodníci zneužívají jméno aplikace Easy Park, kterou lidé v těchto místech používají k placení parkovného z mobilu místo automatu. Falešné zprávy mohou uvádět místo i čas parkování, jejich cílem je ale získat vaše bankovní údaje. Easy Park doporučuje na odkazy neklikat a vše ověřit přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu. Zlínský kraj nabídne obcím půjčky v celkové výši 70 milionů korun na výstavbu nájemních a sociálních bytů. Zhruba do jednoho roku jich má vzniknout minimálně 50. Na jeden projekt mohou obce získat až 15 milionů korun, maximálně 1,5 milionu na jeden byt a nejvýše polovinu nákladů. Program je určen hlavně projektům, které splnily podmínky státní nebo evropské podpory, ale dotaci nezískaly. Žádosti bude možné podávat od 15. srpna tohoto roku do 30. června 2027.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Uherském Hradišti aktuálně měříte 21 stupňů Celsia, v Bučovicích a v Hluku 20, v Krumvíři potom 18. Zítra z počátku rána čekáme většinou méně oblačnosti, ale v průběhu dopoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno. Večer se postupně téměř vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 19 až 22.
9: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A pojďme se podívat také na silnice, na dálnici D1 na 195. kilometru směrem z Brna na Vyškov se v koloně srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona sahá až za Ostrovačice. Na Brněnsku za Pohořelicemi směrem na Přibice u Rybníka se srazila taktéž dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A ještě jedny, dva osobáky v sobě, tentokrát v Uherském Brodě ve Vlčnovské ulici u křižovatky se Stolarskou. Tady projedete s omezením. Šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: V tuto chvíli máme 3 minuty po 14. Jsme moc rádi, že posloucháte Rádio Jih. Co můžu slíbit, tak určitě, že za nějakých 20 minut, necelých, budeme gratulovat dnešním oslavencům.

0: dnešních oslavenců. Dáme si samozřejmě moudro pro každý den od člověka, jehož jméno už každý alespoň jednou v životě určitě zaslechl a nebude chybět ani fórek spojený právě s datem 23. července. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Libore, Olga, dnes slaví svůj svátek právě ty, tak ti z rádia chceme všechno nejlepší, hlavně Liborovi Gajdošíkovi ze Zlína, Liborovi Staňovi z Břestku a gratulace letí také tobě, kdo dnes 23. července oslavuješ narozeniny, stejně jako Petr Bluďák Bludský z Nového Malína, Petr Hájek z Uherského Hradiště nebo Kat-

0: 23.7. je mimo jiné den babiček a den vanilkové zmrzliny. Dnes má narozeniny také legenda s kloboukem a s kudrnatými vlasy, kytarový bůh Slash z kapely Guns N' Roses. Je pravda, že toho sice moc nenamluví, ale když vezme do ruky kytaru, mluví za něj ty největší rockové hymny. A sám jednou řekl krásnou věc: hudba je pro mě způsob, jak dostat ven věci, které v sobě nosím. A to se přece skvěle hodí na čtvrtek, co říkáte? Blížíme se ke konci pracovního týdne, hlava je možná plná starostí nebo povinností, ale stačí si pustit dobrou písničku, třeba některý z hitů, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, a hned je to lehčí. Hudba má prostě sílu čistit hlavu. No a když máme ten den babiček, dáme si jeden fórek na toto téma. Dvě babky hledí v noci přes plot k sousedům. Obě vykuleně zírají do okna v ložnici a jedna povídá: ani si nezhasnou, prasata jedny.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Cyklokyov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. No a odpovídáte a můžete odpovídat právě v tuhleto chvíli na naší studiové lince 518 345 678, protože v tuhleto chvíli už je uvolněná telefonní linka, vyzvání nám to, tak já jdu zkusit se zeptat, kdo tam je. Halo, halo, Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Božek Hutiní, co pět?
0: Nazdar, Božek, jo?
1: Jo, jo.
0: Tak prosím tě, Božku. Hele, máš kolo?
1: Mám kolo, no.
0: Jo, a elektrokolo máš, nebo máš klasické?
1: Já mám klasické kolo.
0: Máš klasické, ale chtěl by si prostě elektrokolo zkusit, že jo?
1: No, tož.
0: Nebo bys ho někomu jakož dal jako hezký dárek potom?
1: To ještě uvidíme.
0: To se ještě uvidí. Dobrá, nebudeme předbíhat, máš pravdu. Pojďme na to, pátráme a stále se vás ptáme na to, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklokyov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok, což byl rok 2025. Mm-hmm. Tak jaký je tvůj tip?
1: Nevím, jestli to dneska neproběhlo, ale 16 milionů 100.
0: 16 milionů 100 tisíc typuješ, dobrá. Mm-hmm. Tak víš co, já se podívám, jestli to dneska proběhlo nebo neproběhlo a pak ti řeknu, hele, tak čau, měj se krásně. Ne, necháme to na počítači, abychom viděli, jestli máš pravdu nebo nemáš pravdu. Božku!
1: Nekecej, ty vole.
0: Yeah. No řekej mi, ty vole. 16 milionů 100 tisíc, ano, to bylo v té toleranci, protože správná odpověď byla 16 milionů, to znamená, že pro tebe elektrokolo. Tak co, bude pro tebe, anebo ho, a bude pro tebe, nebo bude pro někoho jiného?
1: Poskoušáme a uvidíme, komu dáme.
0: No, tak super, prosím tě, vydržuj na telefonní lince, protože já si musím otevřít tady ten náš formulář, zapsat si všechno. Velká gratulace ještě jednou, tak vydrž na telefonní lince. Čauko.
1: Ahoj.
0: Tak a vy ostatní, nebuďte smutní, protože věřím tomu, že v brzké době vám nabídneme opět nějakou luxusní soutěž. Jenom připomeneme, že partnerem soutěže byla prodejná a e-shop Top Cyklokyov. Díky slevám až 50% jdou v Top Cyklokyov koupit kvalitní elektrokola se středovým motorem už od 30 tisíc korun a všechna kola si může zákazník nechat upravit podle svých představ, například ze zdravotních důvodů. Více najdete na www.top-cyklo.cz, tak se tam rozhodně mrkněte.
2: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště!

0: Radio.ich.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulafest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky

0: 14 hodin 45 minut posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy. Ještě jednou velká gratulace, Boža Zmutěnic vyfoukl všem posluchačům Rádia Jih elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Tipnul si správný tip, měli jsme toleranci plus minus 100 000 korun, jeho tip byl 16 milionů 100 000 a správná odpověď byla 16 milionů. Takže ještě jednou do Mutěnice velká gratulace, no a teďka už pojďme tam, kde nás posloucháte na 105,1, tady do Brna a okolí. Park na Bráfově v brněnských Žabovřeskách totiž ozdobí obří kovová žába, která má být odhalena ve středu 29. července. Plastik od uměleckého kováře Roberta Vašína usedne na velký kámen a bude zároveň sloužit jako dekorativní fontánka. Vodu do ní přivede místní artéský pramen. Kvůli zvýšenému obsahu železa ale nebude pitná. Nové dílo naváže na původní vodní instalaci z poloviny 90. let, kterou poškodilo stáří i vandalové. Žába připomene historii nedalekých Žabovřeských luk, kde se dříve rozkládaly mokřady plné obojživelníků. Radnice věří, že se socha stane oblíbeným místem pro děti i dospělé a zvažuje také zapojení veřejnosti do jejího pojmenování. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, držíme pěsti, ať se najde nějaké krásné jméno a za chviličku pošleme třeba Slavíčka a Pokáče zákaz přiblížení.
1: Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na starém kvartýru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartýru. Více informací najdete na webu starýkvartýr.cz. Zveme vás na 15. ročník Kopčanského rychlostního motookruhu, který se koná 25. a 26. července v Kopčanech. V sobotu začínají od 8. ranní tréninky a v 17 hodin se pojedou ostré závody kategorií Superbike a Supertwin. V neděli startují závody v 9 ráno. Těšit se můžete na pestrou podívanou od oldtimeru až po superbajky. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru a spoustu adrenalinu. Fotbalový klub Mutěnice vás zve v sobotu 25. července na oslavu 100 let Mutěnické Kopané. Na fotbalovém hřišti vás čekají utkání mládežnických družstev, vrcholem bude v 17:30 zápas starých pánů s fotbalovými internacionály České republiky. V 19 hodin začne večerní zábava v místním amfiteátru. Více informací na Facebooku FK Mutěnice. Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás zve v sobotu 25. července od 7:30 večer na Oldies Party. Přijďte si užít večer plný oblíbených hitů a skvělé zábavy. Více informací na restauracenovysvět.cz. Dobročinný spolek Altaika a Zoo Hodonín vás zvou v neděli 26. července na Den tigrů a běh pro tigry. Začátek je ve 13 hodin. Přijďte podpořit záchranu tigrů ve volné přírodě a užít si odpoledne plné zážitků v Hodonínské zoo. Více informací najdete na webu Zoo Hodonín. Spolek Run for Change vás srdečně zve na charitativní běh pro Ivánka, který se koná v sobotu 25. července od 8 hodin u Nechor v Prušánkách. Možnost předregistrace online nebo v den akce na místě. Kromě samotného běhu se můžete těšit i na doprovodný program. Více informací na www.runforchange.cz.
2: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: i Svaz českých bohémů. A z 90. věřím tomu, že potěší Snap, Rhythm is a Dancer. Vojta Ošlejšek má pro vás připravené další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že ředitelství silnic a dálnic prodloužilo termín pro podání nabídek na stavbu obchvatu Břeclavy. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Dčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už tam bude?
9: Nech toho!
8: Raději už tam bude?
9: Přestaň! Chtěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
12: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo termín pro podání nabídek na stavbu obchvatu Břeclavy a Brno má kvůli suchu méně zásob pitné vody. Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo termín pro podání nabídek na stavbu obchvatu Břeclavy až do 16. září. Důvodem jsou úpravy zadávací dokumentace, které byly provedeny po námitkách účastníků výběrového řízení. Stavba za zhruba 3,2 miliardy korun má sice stavební povolení, to ale zatím není pravomocné, protože proti němu bylo podáno několik odvolání. Ředitelství silnic a dálnic přesto počítá s tím, že by stavba mohla začít ještě letos. Dokončení obchvatu, kterým chce stát ulevit městu od zhruba 20 000 aut denně, je plánované na rok 2029. Brněnské vodárny hlásí, že zásoby pitné vody pro Brno loni kvůli nízkým srážkám výrazně klesly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladina podzemní vody meziročně snížila téměř o 4 metry a až do podzimu ubývala voda také ve Vírské nádrži. Loňský rok byl v této lokalitě třetím nejsušším od roku 2006, podprůměrné srážky přitom pokračují i letos. Brněnské vodárny zásobují pitnou vodou zhruba 436 tisíc obyvatel v Brně i okolních obcích, přičemž 83% vody pochází právě z prameniště u Březové.
3: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. Ve Veselí nad Moravou máte teď 20 stupňů Celsia, v Buchlovicích, ve Vlčnově a v Dubňanech 19. Zítra z počátku rána čekáme většinou méně oblačnosti, ale v průběhu dopoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno. Večer se postupně téměř vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 19 až 22.
3: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi. Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice. Na Hodonínsku ve Svatobořicích v Šardické ulici bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním jízdním pruhem. Na Brněnsku na příjezdu do Modřic od Ořechova se střetlo osobní auto s nákladním. Projedete jedním pruhem a to samé se řeší na dálnici D1 na 195. kilometru směrem z Brna na Vyškov. Polona má tady 5 kilometrů. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme přesně 3 minuty po 15. hodině, posloucháte Rádio Jih. My jsme za to moc a moc rádi a děkujeme za to. Tak vám posíláme 5. We will rock you.

0: No a co nás čeká ve vysílání Rádia Jih Dál? Řeč bude o tom, že silný vítr v Břeclavi kácel stromy, bouřlivé, ale nebylo jenom počasí. Strážníci během několika dnů totiž zasahovali také u série rvaček agresivních mužů. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna.

0: Sheeran, pardon, Ed Sheeran, Bad Habits. Za chvíli vám pošleme politiku blízko, nebo budou taky Gym Class Heroes. Ale teď míříme tam, kde nás posloucháte, na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí, protože břeclavští strážníci mají za sebou několik náročných směn, během kterých řešili následky silného větru i řadu fyzických konfliktů. V neděli odklízeli z cesty popadané větve, u větších stromů přivolali hasiče a řídili dopravu. Zasahovali také u potyčky několika žen před obchodním domem a na koupališti, kde agresivní muž napadl obsluhu a skončil v poutech. Spoutat museli i muže v chorvátské Nové Vsi, který narušoval služební zákrok a pokusil se hlídku napadnout. Další konflikty řešili v parku kvůli údajnému odcizení telefonu a v restauraci, kde se dva muži pustili do pěstního souboje. Poslední zásah se týkal agresora, který se dobýval do bytu bývalé partnerky a následně chtěl napadnout náhodného kolemjdoucího, což se mu naštěstí nepodařilo. Tak vidíte to, nemají to lehké, tak klukům pošleme další hity pro dobrou náladu už za chviličku.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: a půl minuty, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to je Adele, Easy on Me.
1: Šlápněte s Rádiem Jih do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.

0: tu částku, po které jsme dneska, a nejenom dneska, ale po celý minulý týden i tento týden pátrali. Ptali jsme se vás, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. No a takhle to vypadalo přesně před hodinkou. Haló, haló, rádio Jich, kdo pak je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Božek Hutiní, co pět?
0: Nazdar. Hele, máš kolo?
1: Mám kolo, no.
0: Jo, a elektrokolo máš, nebo máš klasické?
1: Já mám klasické kolo.
0: Máš klasické, ale chtěl by si prostě elektrokolo zkusit, že jo?
1: No, tož.
0: Nebo bys ho někomu jakože dal jako hezký dárek potom?
1: To ještě uvidíme.
0: To se ještě uvidí. Dobrá, nebudeme předbíhat.
1: Nevím, jestli to dneska neproběhlo, ale 16 milionů 100.
0: 16 milionů 100 tisíc typuješ, dobrá. Mm-hmm. Božku!
1: Nekecej, ty vole.
0: Yeah. Neřekej mi, ty vole. 16 milionů 100 tisíc, ano, to bylo v té toleranci, protože správná odpověď byla 16 milionů, to znamená, že pro tebe elektrokolo. Tak co, bude pro
1: tak
0: tebe,
1: je,
0: anebo ho, a bude pro tebe, nebo bude pro někoho jiného?
1: Poskoušáme a uvidíme, komu ho dáme.
0: No, tak super.
2: Podnikáte srdcem, dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90.

0: jednu skvělou zprávu pro řidiče a zároveň také poděkování. Oprava frekventované silnice 1/49 ve Zlíně u nákupního centra Trno byla dokončena. Plný provoz ve směru do Otrokovic je bez omezení a k dispozici jsou oba jízdní pruhy. Opačný směr je plně průjezdný už od včerejšího odpoledne. Stavební práce se podařilo dokončit s předstihem oproti původnímu harmonogramu. Omezení tak skončilo dříve, než bylo plánováno. Silničáři tímto děkují všem řidičům za trpělivost a ohleduplnost během realizace opravy. Tak my samozřejmě do Zlína zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude třeba taky, nebo budou také Činasky a jejich první signální.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: přihodíme na vrch Shakiru a její Loka. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, už za chvíli další jihomoravské zprávy s Vojtou Ošlejškem a v nich mimo jiné informace také o tom, že Zlínský kraj půjčí obcím 70 milionů na dostupné bydlení. Ale pozor, bude to frmol v dnešním temném jihu, protože pro vás budeme mít dvě vstupenky na den princezen Artířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Držte vlnu na jihu.
1: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz
2: MKLV Fest v Mikulově.

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Podivínský mazec, co to jako je?
5: Neposloucháš? Nevíš!
6: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
8: Pro toho, kdo chce žít.
6: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna

0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Řidiči z Břeclavi, Mikulova a Zlína by si měli dávat pozor na falešné SMSky o nedoplatku a Zlínský kraj půjčí obcím 70 milionů na dostupné bydlení. Řidiči v Břeclavi, Mikulově a Zlíně by si měli dát pozor na falešné SMSky o nedoplatku za parkování. Podvodníci zneužívají jméno aplikace Easy Park, kterou lidé v těchto místech používají k placení parkovného z mobilu místo automatu. Falešné zprávy mohou uvádět místo i čas parkování, jejich cílem je ale získat vaše bankovní údaje. Easy Park doporučuje na odkazy neklikat a vše ověřit přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu. Zlínský kraj nabídne obcím půjčky v celkové výši 70 milionů korun na výstavbu nájemních a sociálních bytů. Zhruba do jednoho roku jich má vzniknout minimálně 50. Na jeden projekt mohou obce získat až 15 milionů korun, maximálně 1,5 milionu na jeden byt a nejvýše polovinu nákladů. Program je určen hlavně projektům, které splnily podmínky státní nebo evropské podpory, ale dotaci nezískaly. Žádosti bude možné podávat od 15. srpna tohoto roku do 30. června 2027.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: V Miloticích a v Topolné teď aktuálně měříte 19 stupňů Celsia, v Hodoníně 20 a ve Zlíně je 17 na venkovním teploměru. Zítra čekáme z počátku rána většinou méně oblačnosti, ale v průběhu dopoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno. Večer se postupně téměř vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 19 až 22.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že na Hodonínsku ve Svatobořicích v Šarditské ulici se dořešuje nehoda dvou osobáků. Projíždí se tady jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a pro jistotu nohu z plynu.
1: Tajemný.
3: A je to tady, babičky, maminky, tatínkové, dědečci, poslouchejte, protože my vám na Rádiu Jih dneska nabízíme dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. No a myslím si, že tam svoje dětičky anebo vnoučata prostě chcete vzít, že jo? Dnes společně v Tajemném jihu tedy pátráme po tom, ve kterém roce se odehrála u Slavkova u Brna bitva tří císařů. Ještě jednou, ve kterém roce se odehrála u Slavkova u Brna bitva tří císařů. Své odpovědi posílejte právě teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889, 606 703 889, protože ve hře jsou dvě vstupenky na Den princezen a rytířů 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Jenom připomenu, že v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skaja a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zajímá určitě malé i velké, a více informací a samozřejmě také vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Tak ještě jednou a pro tuto chvíli naposled, dneska v Tajemném jihu pátráme potom, ve kterém roce se odehrála u Slavkova u Brna bitva tří císařů.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

Dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna, tak to vám nabízíme právě dnes v rámci Tajemného jihu. Do hry se dostanete jednoduše, pošlete SMS-kou nebo zprávu přes WhatsApp odpověď na soutěžní otázku, kdy se vás dneska ptáme a pátráme v Tajemném jihu po tom, ve kterém roce se odehrála u Slavkova u Brna bitva tří císařů. Ve kterém roce se odehrála u Slavkova u Brna bitva tří císařů. Na tohleto hledáme dneska v Tajemném jihu odpověď. Svoje odpovědi posílejte na 606 703 889 SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. No a já jenom připomenu, že v sobotu 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skaja, Bambuláček.

0: Pavel Kožíšek a další. Více najdete na www.denprecezen.cz, kde si můžete zakoupit také vstupenky. No a hlavně, pokud je chcete gratis, tak si o ně napište, protože stačí odpovědět na dnešní soutěžní otázku, kdy v tajemném jihu pátráme po tom, kde, teda ve kterém roce se odehrála u Slavkova u Brna bitva tří císařů. Ve kterém roce se odehrála u Slavkova bitva tří císařů. Posílejte to právě teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na 606-703-889.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606-703-889. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je to tady 16 hodin 18 minut, jdeme do finále dnešního tajemného jihu. Na telefonní lince přivítáme naši posluchačku Míšu. Přeju krásné odpoledne, ahoj Míšo.
1: Taky zdravím, přeji pěkné odpoledne i tobě.
0: Kam jsme se dovolali?
1: Do Veselí nad Moravou.
0: A co provádíš teďka?
1: Končím akorát v práci.
0: No tak to je servis. Hele, a můžu ti říct, že máš velké štěstí, protože náš počítač původně vybral Ellen, jenomže Ellen nezvedala telefony, ty jsi byla jako náhradnice, to znamená, že pro tebe budeme mít dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna, ale je třeba ještě to potvrdit, že jsi opravdu poslala tu správnou odpověď, tak prosím tě, dneska jsme pátrali po tom, ve kterém roce se odehrála u Slavkova u Brna bitva tří císařů, tak ve kterém roce to bylo?
1: 1805.
0: Ano, 1805, to byla správná odpověď, takže pro tebe dvě vstupenky, které ti pošleme na e-mail nebo přes WhatsApp. Každopádně, prosím tě, jenom se zeptám, půjdeš taky jako princezna?
1: Já určitě ne, ale vnučka určitě půjde s maminkou, takže...
0: No, tak to jsme moc rádi. Míšo, přejeme hezký den, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože věřím tomu, že tyhle ty dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna, vám nabídneme také zítra. Stačí poslouchat Rádio Jih.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v Tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Pořiďte si velké, 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tohle to jsou Cranberries, jejich Dreams. Za chvíli půjdeme také do hluku a zjistíme, co se tam děje nového. Ovšem, než se tam dostaneme, tak ještě jedna smutná zpráva. Hodonínský hokejový Baník zasáhla smutná zpráva. V úterý 21. července tragicky zemřel ve věku pouhých 20 let bývalý brankář Jakub Mládek.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v

0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když

0: www.klimastyle.cz.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na Prospánek.

0: New Religion, 16 hodin 42 minuty, to je aktuální čas. My v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte, na 96,9 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. V hluku na Uherského Hradišku totiž začala rekonstrukce školní tělocvičny, která dosud prošla pouze výměnou oken a zateplením. Stavební práce odstartovaly v polovině července a hotové mají být na konci září. Obnova zahrnuje nové rozvody, odpady a vzduchotechniku, úpravu šaten a sociálního zařízení i vznik posilovny. Nové zázemí dostanou také učitelé a sklady sportovního vybavení. V hlavním sále přibude nový sportovní povrch, osvětlení a lepší akustika. Náklady přesahují 16 milionů korun, přibližně 4 miliony přispěje potom Hluku Zlínský kraj. Tak do Hluku samozřejmě zdravíme, za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Pátek 24. července se otevřou brány Vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do Vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Přijďte prožít krásnou červencovou noc na večerní otevřené sklepy pod Dubňanskou horu u Mutěnic. Ochutnáte místní vína a nasajete kouzlo zdejších sklepů i pohostinnost vinařek a vinařů. Náladu zlepší cimbálová muzika i dobroty z grilu. Začínáme tuto sobotu 25. července v 18 hodin a bavit se můžete až do 1 hodiny po půlnoci. Fotbalový klub Mutěnice vás zve v sobotu 25. července na oslavu 100 let Mutěnické Kopané. Na fotbalovém hřišti vás čekají utkání mládežnických družstev, vrcholem bude v 17:30 zápas starých pánů s fotbalovými internacionály České republiky. V 19 hodin začne večerní zábava v místním amfiteátru. Více informací na Facebooku FK Mutěnice. Spolek Run for Change vás srdečně zve na charitativní běh pro Ivánka, který se koná v sobotu 25. července od 8 hodin u Nechor v Prušánkách. Možnost předregistrace online nebo v den akce na místě. Kromě samotného běhu se můžete těšit i na doprovodný program. Více informací na www.runforchange.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Z 90. si dáme Wakefield Saturday Night. Brno má kvůli suchu méně, pardon, zásob pitné vody, také o tom budou další jihomoravské zprávy s Vojtou Ošlejškem, tak si na ně počkejte, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.bile.com.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vkočte si pro frukty šampon za 99,90 a viska z kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
8: Hezký podvečer, bylo přesně 17 hodin.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník plech 44 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo termín pro podání nabídek na stavbu obchvatu Břeclavi a Brno má kvůli suchu méně zásob pitné vody. Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo termín pro podání nabídek na stavbu obchvatu Břeclavi až do 16. září. Důvodem jsou úpravy zadávací dokumentace, které byly provedeny po námitkách účastníků výběrového řízení. Stavba za zhruba 3,2 miliardy korun má sice stavební povolení, to ale zatím není pravomocné, protože proti němu bylo podáno několik odvolání. Ředitelství silnic a dálnic přesto počítá s tím, že by stavba mohla začít ještě letos. Dokončení obchvatu, kterým chce stát ulevit městu od zhruba 20 tisíc aut denně, je plánované na rok 2029. Brněnské vodárny hlásí, že zásoby pitné vody pro Brno loni kvůli nízkým srážkám výrazně klesly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladina podzemní vody meziročně snížila téměř o 4 metry a až do podzimu ubývala voda také ve Vírské nádrži. Loňský rok byl v této lokalitě třetím nejsušším od roku 2006, podprůměrné srážky přitom pokračují i letos. Brněnské vodárny zásobují pitnou vodou zhruba 436 tisíc obyvatel v Brně i okolních obcích, přičemž 83% vody pochází právě z prameniště u Březové.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Ve Ždánicích, v Polešovicích a v Kobylí měříte aktuálně 20 stupňů Celsia, v Napajedlích je to potom 21 stupňů. Zítra z počátku rána čekáme většinou méně oblačnosti, ale v průběhu dopoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno. Večer se postupně téměř vyjasní a nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě budou okolo 22 až 25 stupňů Celsia a ve Zlínském kraji 19 až 22.
12: Populární akční model Perfect Action nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: Pojďme na silnice, na příjezdu do Brna po dálnici D52 u odbočky na Modřice směrem od Pohořelic havarovalo osobní auto s nákladním. Blokují částečně provoz, kolona má přes 1 km. A na nájezdu na dálnici D1 z Brna Ostravské ulice na 203. kilometru směrem na Vyškov blokuje provoz nehoda. Počítejte se zdržením v kilometrové koloně. Tak ať už jedete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu a posíláme další hity pro dobrou náladu.

Co nás čeká ve vysílání dál? Řidiči v brněnském Komárově by se měli dočkat desítek nových parkovacích míst. Proměna čeká i plochu, jejíž část už kvůli špatnému stavu nelze používat. Podrobnosti uslyšíte na jihu po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně.

0: vlnu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Po frekvencích Rádia Jižní Moravy míříme teď tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Městská část Brno-Jih chce zlepšit možnosti parkování na několika místech. Velkou rekonstrukcí projde například parkoviště ve Švajgrově ulici u Komárovského sídliště, které má po rozšíření nabídnout místo pro 160 aut. Radnice plánuje opravit zničený povrch, přehledněji uspořádat stání a doplnit také dohledovou kameru. Podle místostarosty Lukáše Bouly je nyní zhruba čtvrtina plochy kvůli výtlukům, prasklinám a kalužím nepoužitelná. Nové parkoviště má vzniknout také před koupalištěm Biotop. Další místa přibudou v prodloužené Kalové ulici a podél stávajících silnic. Tak do Brna zdravíme, věříme tomu, že to všechno klapne, že budou opět řidiči spokojeni a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Didi na na na.

0: Na rádiu jich před malou chvílí Krištof s Tomášem Klusem a jejich Cesta. No a po další trojce hitů pro dobrou náladu vám řekneme víc o třech nejlepších kamarádkách. Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát se totiž rozhodnou žít. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v rádiu jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90.

0: Pokud přemýšlíte nad tím, jak strávíte dnešní večer, na rádiu jich pro vás teď máme tipy na filmy v kinech na jihu a jihovýchodě Moravy. A začneme českou komedií Bardotky. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří novou energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou party do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo, Bardotky uvidíte dnes v 8 večer v kině Svět v Hodoníně a v kině Panorama v Kyjově. V tom samém čase, tedy v 8 večer, skočte do brněnského kina Lucerna, kde vám promítnou drama Přísahám, že za to nemůžu. Na drama Odysea zajděte v 7 večer do kina Morava ve Veselí nad Moravou nebo do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Dobře se bavte, užijte si večer ve společnosti filmového plátna nebo s frekvencemi rádia jich. Vlastně Macík se pro dnešek loučí a těším se na slyšenou zítra ve dvě tady na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. 1, 2, 3, 4.

0: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulapest 2026. Největší česko Slovenský festival přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Řidiči z Břeclavi, Mikulova a Zlína by si měli dávat pozor na falešné SMSky o nedoplatku a Zlínský kraj půjčí obcím 70 milionů na dostupné bydlení. Řidiči v Břeclavi, Mikulově a Zlíně by si měli dát pozor na falešné SMSky o nedoplatku za parkování. Podvodníci zneužívají jméno aplikace Easy Park, kterou lidé v těchto místech používají k placení parkovného z mobilu místo automatu. Falešné zprávy mohou uvádět místo i čas parkování, jejich cílem je ale získat vaše bankovní údaje. Easy Park doporučuje na odkazy neklikat a vše ověřit přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu. Zlínský kraj nabídne obcím půjčky v celkové výši 70 milionů korun na výstavbu nájemních a sociálních bytů. Zhruba do jednoho roku jich má vzniknout minimálně 50. Na jeden projekt mohou obce získat až 15 milionů korun, maximálně 1,5 milionu na jeden byt a nejvýše polovinu nákladů. Program je určen hlavně projektům, které splnily podmínky státní nebo evropské podpory, ale dotaci nezískaly. Žádosti bude možné podávat od 15. srpna tohoto roku do 30. června 2027.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Na jižní a jihovýchodní Moravě zítra přes den očekáváme spíše oblačno, k večeru se má postupně vyjasnit. V Jihomoravském kraji naměříme při nejlepším 26, ve Zlínském 23 stupňů Celsia.

Radio.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Zveme vás na 15. ročník Kopčanského rychlostního motookruhu, který se koná 25. a 26. července v Kopčanech. V sobotu začínají od 8. ranní tréninky a v 17 hodin se pojedou ostré závody kategorií Superbike a Supertwin. V neděli startují závody v 9 ráno. Těšit se můžete na pestrou podívanou od oldtimeru až po superbajky. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru a spoustu adrenalinu. Fotbalový klub Mutěnice vás zve v sobotu 25. července na oslavu 100 let Mutěnické Kopané. Na fotbalovém hřišti vás čekají utkání mládežnických družstev, vrcholem bude v 17:30 zápas starých pánů s fotbalovými internacionály České republiky. V 19 hodin začne večerní zábava v místním amfiteátru. Více informací na Facebooku FK Mutěnice. Dobročinný spolek Altaika a Zoo Hodonín vás zvou v neděli 26. července na Den tigrů a běh pro tigry. Začátek je ve 13 hodin. Přijďte podpořit záchranu tigrů ve volné přírodě a užít si odpoledne plné zážitků v Hodonínské zoo. Více informací najdete na webu Zoo Hodonín.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo na dohled víkend, vy jste si Hem a já mám pro vás i v rámci čtvrtku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno, ojediněle přehánka a teploty od 9 do 12 stupňů. V pátek pak oblačno, večer vyjasňování a teploty od 22 do 25 stupňů.

0: Rádio Jih.
1: Rádio Jih.
2: Ai,

0: pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, která se Italové topí ve svých přebytcích vína a kolik jich mají teď ve sklepích, ale i kroupami poničené vinice na Moravě. A taky Klára Kolárová a její zamýšlení nad tím, proč tak málo vinařů chodí na konference o víně a že je to velká škoda. Podrobněji už za chviličku. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech s Rádiem Jih a Rádiem Cymbálka.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kláry Kolárové.
1: Inforum je unikátní soutěž pod patronací OIV. Pro mě je ale její nejzajímavější částí konference. Ta se ptá každý rok na budoucnost a směřování jedné odrůdy. Letos tedy Quo Vadis Riesling. Každá taková akce je pro mě svátek a inspirace. I zde byl každý příběh jedinečný, obohacující a motivující. V tomto kontextu jsem si uvědomila, jaká je škoda, že někteří vinaři na podobné akce nechodí. Jsou pochopitelně raději v traktoru. Myslí si možná, že se jich to netýká, nebo nemají potřebu učit se něčemu novému. Opak je ale pravdou, a v dnešní době především. A co mě konkrétně zaujalo? Třeba, že je Čína na 5. místě výsadeb hned po Austrálii. Hlavně ale, že s jasnou vizí můžete změnit pohled na vinařský styl celého regionu. Třeba jako mladí vinaři z Grabenwerkstatt ve Wachau. To samé se povedlo dnes tradičnímu vinařství Schloss Vollrath. Ti zase díky nosné myšlence posledního z majitelů před necelými 50 lety ovlivnili styl Rheingau ve prospěch suchého Rieslingu. Někdy prostě stačí k rozhýbání toho našeho vinného ledovce opravdu málo.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: Během za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Minulou středu se přehnala jižní Moravou, ale pořádná bouřka s kroupami a bohužel ne ledajaká. Trefila přímo Velké Bílovice, největší vinařskou obec u nás, ale kus střechy sklepa odnesl vichr například i v moravském Žižkově, alespoň co já vím. Na zasažených vinicích je poškozeno 60 až 80% úrody a když si připočtete i lahve vína, které z těchto hroznů už nikdy nevzniknou, dostanete se ke škodám v desítkách milionů korun. Ano, podobná bouřka potká nějakou tu naši vinařskou oblast skoro každý rok, jen letos přichází na vrch i k jarním mrazům a suchu, které trápí teď aktuálně celou jižní Moravu. No, je to boj s přírodními živly, to je jasné, každý rok to tak je. O to je pak každá sklenička cennější, když si člověk toto všechno uvědomí, že to vinice vinaři nikdy nedá úplně zadarmo. Tak držme palce, ať už to bude do vinobraní v pohodě.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Podnikáte srdcem?
3: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
2: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
3: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
2: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
3: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
2: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
3: Představte nám svůj příběh
2: na www.radiojih.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Rádio Jih.

0: za vínem. Na rádiu Jih.
1: Tak toto číslo je teda k neuvěření. Italská vinařství teď mají ve svých sklepích 46 milionů hektolitrů vína a to je jejich čtyřleté maximum. A je toho víc, než kolik sami loni vyrobili. Když si to přepočítáte na lahve, vyjde to přes 6 miliard kusů. Jak to? Stojí zatím klesající chuť Italů na víno doma, ale i slábnoucí vývoz, hlavně do USA. Šéf tamní vinařské jednoty tomu rovnou říká hyperprodukce a navrhuje věci, které se vinařům jenom velmi špatně poslouchají. Například zastavit povolování nové výsadby vinic. Někteří výrobci v Piemontu si pak zatím pomáhají jinak. Přebytečné víno přepracovávají na vermut anebo na ocet. Tak uvidíme, jak si s tím Italové poradí. V každém případě je to tak velký přebytek, že to nevyřeší určitě za jednu sezónu.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: během za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Pohled do kalendáře nám prozrazuje pár zajímavých tipů, kam si můžete takto ve dnech vašich dovolených anebo prázdnin, záleží jak to berete, vyjít okoštovat nějaké to víno přímo k vinařovi. Tak si pište. Můžou to být tato města a obce. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Božice, Mzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice i Dolní Dunajovice, Hrušky, Ústopeče, Lednice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Moravská Nová Ves, Mutěnice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Šatov, taky Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice i Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec a Znojmo. Věřím, že si vyberete. Podrobněji se o těchto akcích dozvíte na vinařském portále Vína z Moravy, Vína z Čech. Já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte hlavně moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: S Jihem za vínem. Za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo na dohled víkend, vy jste si Hem a já mám pro vás i v rámci čtvrtku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno, ojediněle přehánka a teploty od 9 do 12 stupňů. V pátek pak oblačno, večer vyjasňování a teploty od 22 do 25 stupňů.

0: parádní čtvrteční večer. Přejeme si ho vám všem, kdo i dnes jedete na všech vlnách Rádia Jih. No a my se dnes hned z kraje večera vypravíme do Křižanovic u Bučovic, kde zítra v pátek zaburácí koncert Argemy a Stínů. Vše, co se události týká, probereme za chviličku, tak zůstaňte s námi a užívejte čtvrteční večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 23. červencový večer trávíte si hem, no a platí, že v Křižanovicích u Bučovic běží přípravy na zítřejší páteční velký koncert legendární Argemy a jejich tradičních skvělých předskokanů kapely Stíny se zpěvákem Honzou Koudelkou. Noc odstartuje už v 19.30 v luxusním křižanovickém fotbalovém areálu. Chybět nebude občerstvení a spousta pití. Tedy zítra v pátek 24. července v Křižanovicích u Bučovic Argema a Stíny. Stavte se tam a super si to užijte. Do Křižanovic pozdrav, čtvrteční večer nám běží a my si ho přidáváme další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 23. červencový, jinak čtvrteční večer trávíte na vlnách jihu. A my se dnes vypravíme i do Telnice, kde budou mít letos v srpnu dostaveníčko autobusoví veteráni. No a já vás na unikátní přehlídku pozvu už za chviličku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července

0: čtvrteční večer běží a vy zůstáváte na vlnách Rádia Jih, kde vám v rámci dnešních tipů nabídnu i pozvánku do Telnice, kde v rámci Veterán Bus Kříž Festu majitele autobusových veteránů 29. srpna představí své naleštěné krasavce, kteří desítky let dělali službu nám všem. V areálu Sokolovny v Telnici vás bude čekat i hraní pro děti, letní noc s výšťkou z Telnice do zámku Slavkov u Brna a zpět a spousta dalšího. Takže Veterán Bus Kříž Fest už 29. srpna v Telnici. Jsem HD už ale zpět k mixu, já mám totiž pro vás další hity pro dobrou náladu, tak buďte s náma. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: počasí.
1: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno, ojediněle přehánka, teploty od 9 do 12 stupňů. V pátek pak oblačno, večer vyjasňování a teploty od 22 do 25 stupňů. Takový bude pátek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky rádia jich. Mějte se fajn, zhodoní na vás i dnes večer, zdraví Josef Bouda.

0: podnikáte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Moravo, je tu čtvrteční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den. Pokud jde o počasí, dnes v noci na Moravě většinou polojasno, ojediněle přeháňká teploty od 9 do 12 stupňů. V pátek pak oblačno, večer vyjasňování a teploty od 22 do 25 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: počasí.
1: Rádio Jih, 23. červencová noc, 23. hodina. No a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě po zbytek noci většinou polojasno, ojediněle přeháňka teploty od 9 do 12 stupňů. V pátek pak oblačno, večer vyjasňování a teploty od 22 do 25 stupňů. I dnešní noci budeme na jihu každopádně hrát tu nejlepší muziku až do rána. Tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s rádiem. Mich.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kůzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce chlíčit a poučen historii lidské.

jednáte srdcem, dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 24. července. Po zbytek noci bude na Moravě většinou polojasno, ojediněle přeháňká teploty od 9 do 12 stupňů. V pátek pak oblačno, večer vyjasňování a teploty od 22 do 25 stupňů. Vy všichni na jihu mějte pohodový zbytek noci, parádní pátek a skvělé finále dalšího prázdninového týdne, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru. Dokud dýcháš.

0: Pracujte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz. Rádio Jich.